0: Obrovské množství plastového odpadu v Evropě každoročně nekončí v kontejnerech na tříděný odpad, ale na skládkách, ve spalovnách a bohužel také ve volné přírodě. Jedná se o miliardy kusů, které se mohou rozkládat i staletí.
1: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu se podíváme na ambiciózní plány Evropské unie týkající se omezování plastů, které ničí naši planetu.
0: Znečištění plasty je všudy přítomné. Týká se každého koutu našeho kontinentu i celé naší planety. Je to problém, který se může zdát neřešitelný, ale Evropská unie je odhodlána převzít iniciativu a zasadit se o čistší a udržitelnější budoucnost. Začněme s několika fakty. Povědomí veřejnosti o recyklaci a snaha recyklovat jsou sice na vzestupu, ale značné množství plastového odpadu v Evropské unii se stále nerecykluje. Přesné údaje kolísají, ale odhaduje se, že v současné době se v EU recykluje méně než 40% plastových obalů, což znamená, že většina z nich končí na skládkách, ve spalovnách nebo v horším případě znečišťuje naše životní prostředí. To přispívá k obrovskému problému, který má dopad na naše oceány, půdu a v konečném důsledku i naše zdraví.
1: Boj proti znečištění plasty není pro Evropskou unii novinkou. V posledních několika letech podniká kroky k přechodu na oběhové hospodářství v oblasti plastů. Zlomovým bodem byla Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství z roku 2018, která stanovila ambiciózní cíle v oblasti recyklace, přetváření plastových výrobků a snížení množství odpadu. Tato strategie připravila půdu pro směrnici o plastech na jedno použití, která byla schválena v roce 2019. Evropský parlament zaujímal k problematice plastů na jedno použití jasný postoj již dříve a směrnice pak sehrála v boji proti znečištění plasty v Unii klíčovou roli. Zakazuje některé plastové výrobky na jedno použití, které mají snadno dostupné alternativy. Týká se to plastových příborů, talířů, brček, vatových tyčinek nebo tyček na balónky. Také stanovuje cíle týkající se omezení spotřeby jiných plastů na jedno použití, jako jsou krabičky na potraviny a kelímky, a představuje systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které mají zajistit, aby za sběr a recyklaci odpadů platili znečišťovatelé. Tyto kroky Evropského parlamentu vyslaly jasný signál. Období tradičního modelu vzít, použít, vyhodit pro plasty skončilo. Zásadní je, že EU se nezaměřuje pouze na regulaci plastů, ale také aktivně podporuje plastový průmysl v tom, aby byl přizpůsobivý a inovativní. S vědomím toho, že přechod na oběhové hospodářství vyžaduje významné změny ve výrobních procesech a materiálech, nabízí Evropská unie celou řadu možností financování. Jejich cílem je pomoci společnostem v tom, aby investovali do nových, udržitelnějších technologií, používali recyklované materiály při výrobě a rekvalifikovali své pracovníky v zájmu ekologičtější budoucnosti.
0: Tím ale práce nekončí. Evropský parlament nyní svou pozornost zaměřuje na skrytou hrozbu mikroplastů. Tyto drobné kousky plastu o velikosti méně než 5 mm vzbuzují stále větší obavy. Vznikají různými způsoby, například rozkladem větších plastových výrobků nebo uvolňováním mikročástic z kosmetiky, ze syntetických textilií při praní a také z pneumatik, které se odírají při jízdě. Údaje o znečištění mikroplasty jsou alarmující. Studie naznačují, že denně se do životního prostředí uvolňují miliardy mikroplastových částic. Nalezeny byly všude, od nejhlubších oceánů až po nejvyšší hory, v jídle, ve vodě, ve vzduchu, který dýcháme, a dokonce i v lidském těle. Evropská komise v akčním plánu z roku 2021 s názvem Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy navrhla, aby Unie do roku 2030 snížila počet mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí o 30%. Evropský parlament aktivně prosazuje komplexní opatření k dosažení tohoto cíle, připravuje nové právní předpisy zakazující mikroplasty, které jsou záměrně přidávány do výrobků, a vyzývá k inovativním řešením pro zachycování mikroplastů z prádla a odpadních vod předtím, než skončí v řekách a oceánech. Je to velká výzva, ale parlament je odhodlán problematiku znečištění plasty řešit zevrubně.
1: Na cestě k budoucnosti bez plastů musíme přiložit ruku k dílu všichni. Přestože Evropská unie a Evropský parlament přijímají významné právní předpisy, to, jestli budou tyto iniciativy úspěšné, závisí v konečném důsledku na nás všech. Rozhodnutí nás jako spotřebitelů mají značný vliv. Pojďme tedy snížit spotřebu jednorázových plastů, nahradit je opakovaně použitelnými alternativami a správně recyklovat. Protože sebemenší krok přispívá k velké změně.
0: Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.

0: Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
1: Schengen.
2: Schengen-området består af 27 europæiske lande. De 23 af dem er EU-lande, og de 4 andre lande er Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Inden for dette område er det muligt at rejse frit fra et land til et andet uden grænsekontrol, uanset om grænsen passeres til lands, vands eller i luften. På den måde skal man kun igennem grænsekontrol, når man krydser en ydre grænse, det vil sige en grænse mellem et Schengen-land og et tredje land, for eksempel mellem Polen og Ukraine.
3: For nylig er der kommet nye medlemmer af Schengen-området. Et af dem er Kroatien, som blev en del af området den 1. januar 2023. Derudover besluttede EU-landene enstemmigt ved udgangen af 2023 at give grønt lys til at fjerne grænsekontrollen i Bulgarien og Rumænien ved EU's indre luft- og søgrænser fra den 31. marts 2024. Beslutningen om at ophæve kontrollen ved landegrænserne vil der blive truffet på et senere tidspunkt. Det betyder nu, at kun 2 EU-lande står uden for Schengen-området. De 2 lande er Irland og Cypern. Cypern gennemgår i øjeblikket en evalueringsproces, der vurderer, om landet opfylder alle kriterierne for at blive en del af den såkaldte grænseløse zone.
1: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
1: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Irland derimod er ikke juridisk forpligtet til at blive en del af Schengen-området, men kan til enhver tid anmode om det. Det er dog vigtigt at huske på, at alle EU-borgere har ret til fri bevægelighed, uanset om de er statsborgere i et land, der er med i Schengen-området eller ej. Når EU-borgere krydser en grænse mellem et EU-land, der er medlem af Schengen-samarbejdet, og et EU-land, der ikke er, vil de i princippet kun skulle igennem en marginal grænsekontrol, der blot skal verificere deres identitet.
2: I forhold til tredjelandsstatsborgere har Schengen-landene ensartede betingelser og procedurer for at udstede visum til kortvarigt ophold til dem. Det giver tredjelandsstatsborgeren ret til at bevæge sig frit inden for Schengen-området i en periode på op til 3 måneder hvert halvår. Det er dog ikke alle tredjelandsstatsborgere, der skal ansøge om et Schengen-visum. For eksempel er amerikanske eller australske statsborgere fritaget for at skulle gøre det.
1: Schengen.
2: Schengen-aftalen betyder heller ikke, at alle former for kontrol er fjernet i forbindelse med rejser. Derfor er det vigtigt at kende forskellen mellem grænsekontrol og sikkerhedskontrol. Sikkerhedskontrol udføres f.eks. i lufthavne af sikkerhedsmæssige årsager og gælder også for passagerer, der rejser inden for Schengen-området. En passager kan også blive bedt om at vise et dokument, der bekræfter hans eller hendes identitet, for at bevise, at han eller hun er den retmæssige ejer af billetten. Samtidig skal man også være opmærksom på, at grænsekontrol undtagelsesvis kan genindføres midlertidigt af et Schengenland, hvis landet har konstateret en alvorlig trussel mod sin offentlige orden eller indre sikkerhed. Det er sket et par gange, f.eks. i Danmark, som siden 2016 har gennemført midlertidig grænsekontrol på den indre lande- og søgrænse mod Tyskland på grund af terrortrusler.
1: Schengen.
3: Med andre ord handler Schengen-aftalen ikke kun om at gøre det lettere at rejse, men også om at holde hele området sikkert. Schengen-informationssystemet er en særlig oprettet database, der gør det muligt for politiet og andre kompetente offentlige myndigheder at indtaste og kontrollere oplysninger om blandt andet savnede eller eftersøgte personer. Det er en platform, hvor forskellige landes retshåndhævende myndigheder kan samarbejde og bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, især når det gælder Schengen-områdets ydre grænser.
2: Selve historien om Schengen-området begynder helt tilbage i 1985, da 5 EU-lande besluttede at afskaffe kontrol ved de indre grænser. Dette initiativ sker efter 2. verdenskrig med et formål om at fremme europæisk integration og opbygge gensidig tillid ved at fjerne grænserne. Navnet på selve området stammer fra kommunen Schengen i Luxembourg, hvor den oprindelige aftale blev underskrevet af de stiftende lande. De såkaldte Schengen-regler, det der i dag består af Schengen-aftalerne og relaterede bestemmelser, blev indarbejdet i Amsterdam-traktaten og har været en integreret del af EU-lovgivningen i omkring 25 år nu.
3: I dag, Over 40 år efter, at Schengen-aftalen blev underskrevet, kan mere end 400 millioner borgere, der bor i Schengen-området, rejse frit mellem medlemslandene. Schengen-samarbejdet gør det ikke kun lettere for folk at bevæge sig frit rundt mellem landene, hvad enten det er i forbindelse med arbejde eller ferie, men sætter også skub i den europæiske økonomi og forbedrer livskvaliteten. Derfor er det en af de største bedrifter i det europæiske integrationsprojekt.
7: På Europaparlamentet finns det personer med den något gammalmodiga titeln kvästor. Vet du vad en kvästor jobbar med? Om inte är du inte ensam. Parlamentets kvästorer är lite anonyma. Ändå spelar de en avgörande roll för att Europaparlamentet ska fungera väl. Kvästorerna är 5 till antalet och sitter i presidiet, ett organ som vi har berättat om i ett annat avsnitt av den här podden. Tillsammans bildar dessa 5 kvästorskollegier som sammanträder ungefär en gång i månaden i samband med parlamentets plenarsessioner. Kvästorskollegiet är det organ i Europaparlamentet som ansvarar för administrativa och ekonomiska frågor som direkt rör de folkvalda och deras arbetsförhållanden. Kvästorerna har till exempel hand om parlamentets medicinska mottagning, transport, kontorens utformning, praktikanter och språkkurser. Det vill säga allt det som direkt rör de folkvalda. Tidigare första kvästor Anne Sander sa så här när parlamentet hade öppet hus i maj 2024.
8: En gros, nous sommes 5 élus.
9: Vi är 5 kvästorer som fått i uppdrag att sköta Europaparlamentets interna verksamhet. Vi ansvarar för vilka regler parlamentet ska ha när det gäller till exempel tillträde, funktion, renovering, matsalar, kaféer och ledamöternas ekonomiska rättigheter. Därutöver fungerar vi som ett slags fackliga ombud för parlamentets ledamöter. Vi företräder deras intressen. När något inte fungerar i parlamentet är det till oss kvästorer som ledamöterna vänder sig. Vi försöker underlätta för dem i kontakten med administrationen, till exempel.
7: När en ny talman och 14 vice talmän har utsetts är det dags för Europaparlamentet att välja kvästorerna. Kvästorerna väljs genom sluten omröstning i 3 valomgångar. Det krävs absolut majoritet, det vill säga fler än hälften av rösterna i de 2 första valomgångarna. I den sista valomgången räcker det med att få enkel majoritet, det vill säga flest antal röster totalt. Hur kandiderar man då till kvästor? En kvästorskandidat kan antingen nomineras av de politiska grupperna eller av minst 40 ledamöter som går samman. Precis som parlamentets talman väljs kvästorerna för en period på 2,5 år. Kvästorerna har en rådgörande roll i presidiet och deltar inte i omröstningarna. De kan däremot lägga fram förslag på ändringar eller omformuleringar av texter som röstas igenom av presidiet. Ledamöterna å sin sida kan ställa frågor om kvästorernas verksamhet. Du hittar mer information om vilka som ingår i kvästorskollegiet på Europaparlamentets hemsida. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
10: Podle práva Unie se jakýkoliv předmět nebo látka, které někdo vyhodí, případně hodlá nebo musí vyhodit, považuje za odpad. To je obrovské plýtvání surovinami, časem, místem i energií. Zpracování a odstraňování odpadu navíc může vážně poškozovat životní prostředí. Třeba takové skládky zabírají místo a znečišťují vzduch, vodu a půdu. Spalováním zase unikají škodlivé látky do ovzduší. Proto se Unie snaží svou politikou nakládání s odpady negativní environmentální a zdravotní důsledky plýtvání omezit a využívat zdroje v rámci Evropské unie efektivně. Pojďme se na celou problematiku podívat zblízka. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V dnešní epizodě se dovíte, co dělá Unie proto, aby omezila plýtvání potravinami a objem odpadu obecně a jak lze odpad recyklováním přeměnit v surovinu. Pro začátek je dobré si ujasnit, jaký je rozdíl mezi potravinovými ztrátami, potravinovým odpadem a bioodpadem. Pojmem potravinové ztráty se označují všechny potraviny vyhozené, poškozené nebo ztracené v potravinovém dodavatelském řetězci. To znamená kdykoliv během jejich výroby, sklizně, balení, skladování, přepravy nebo distribuce. Potravinovým odpadem jsou pak potraviny vyhozené maloobchodníky, poskytovateli stravovacích služeb či spotřebiteli. Existuje ho několik druhů. Jedním z nich jsou zemědělské produkty vyřazené z nabídky kvůli své nedokonalosti. Dalším příkladem jsou potraviny, které maloobchodníci nebo spotřebitelé vyhodí těsně před datem spotřeby nebo po něm. A patří sem i nespotřebované jídlo a zbytky z domácností a restaurací. K bioodpadu se pak řadí jak potravinový odpad, tak takzvaný zelený odpad třeba ze zahrady. Když vám například doma uschne kytice květin nebo na zahradě zastřihnete rostliny, zpracovává se takto vzniklý zelený odpad stejně jako odpad potravinový, i když jeho původní účel byl úplně jiný. V roce 2022 činil objem potravinového odpadu v Evropské unii zhruba 132 kg na osobu. Ještě překvapivější je, že celých 54% z něj, celkem 72 kg na obyvatele, pocházelo z domácností. Tváří v tvář takto alarmujícím číslům se Unie rozhodla zavést různá opatření, předpisy a osvětové kampaně. Jejichž smyslem je snížit objem vyprodukovaného potravinového odpadu a ten, který přeci jen vznikne, lépe recyklovat. Tak to byla v roce 2018 v rámci balíčku týkajícího se oběhového hospodářství přijata směrnice o odpadech. Spolu s ní byl prosazen požadavek, aby od 1. ledna 2024 probíhal oddělený sběr bioodpadu. Ve všech členských zemích se tak biologicky rozložitelný odpad nyní musí svážet. V červenci 2023 navrhla komise směrnici o odpadech zrevidovat a aktualizovat. V roce 2020 Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo 29. září Mezinárodním dnem informovanosti o potravinových ztrátách a plýtvání. Unijní instituce jeho iniciativu podpořily a připojily se ke globální výzvě něco s tímto problémem dělat. Například v září 2024 Evropská komise spustila kampaň s názvem Zero Waste, More Taste. Volně přeloženo žádný odpad, více chuti. V rámci kampaně vydala knihu receptů sestavených slavnými šéfkuchaři z celé Evropské unie. Kuchařka je k dispozici zdarma a obsahuje 27 receptů, které jsou navržené tak, aby při jejich dodržení nevznikl žádný odpad. Současně jsou ukázkou různorodosti kulinářské tradice v Evropské unii. Jelikož v domácnostech vzniká více než polovina všeho potravinového odpadu celé unie a nejvíce se v nich plýtvá ovocem a zeleninou, věnuje se kuchařka právě jim a tomu, jak tyto potraviny uchovávat a vařit co nejlépe. To je jen několik příkladů toho, co se děje na úrovni celé unie. Co ale dělají její jednotlivé státy? V zemích Evropské unie se problematice potravinového odpadu a bioodpadu věnují projekty financované díky partnerství veřejného a soukromého sektoru. V italském Miláně například našli způsob, jak i v takhle velkém a hustě osídleném městě svážet potravinový odpad z domácností. Se svým 1 370 000 obyvatel se Miláno stalo největším evropským městem, které zvládá svážet potravinový odpad od úplně všech svých obyvatel. Město také pro svoz domovního odpadu zavedlo průhledné pytle na nerecyklovatelný odpad a na plastové obaly. Obsah pytlů tak lze snadno zkontrolovat a pokud je v nich něco, co v nich být nemá, mohou obyvatelé daného domu dostat pokutu. Dalším velmi zajímavým příkladem je daň ze skládkování v Katalánsku. Tamní veřejné orgány v ní získaly nástroj, s jehož pomocí pomohou třídění potravinového odpadu snáze prosazovat. Daň se vztahuje konkrétně na skládkování a spalování právě bioodpadu. Tím chce katalánská autonomní vláda dosáhnout toho, aby bylo levnější bioodpad svážet a zpracovávat, než se jej zbavovat méně ekologickými způsoby. Nejméně 50% zisku z daně musí být použito na zpracování biologického a zbytkového odpadu a zbylá část se vrátí orgánům místní správy ve výši úměrné tomu, jak dobře se jim tříděný sběr potravinového odpadu daří. Ptáte se, proč je vlastně recyklování tak důležité? Předně recyklovaný bioodpad se stává druhotnou surovinou. Rozložený potravinový odpad například představuje přírodní hnojivo pro zahrady a zemědělskou půdu. Navrácením organického odpadu do země se půda obohacuje a rostliny na ní lépe rostou. Některé podniky zase dokáží z potravinového odpadu pomocí anaerobní fermentace vyrábět bioplyn. Jedná se o proces, během kterého se oddělí metan vzniklý při kvašení rostlinného materiálu. Získaný plyn se zpravidla používá k výrobě elektřiny, tepla a paliva. Důvodů, proč se dnešní společnost s potravinovým odpadem nutně musí vypořádat, je ale celá řada. Nejen, že bude k dispozici více jídla k lidské spotřebě a zmírní se negativní dopad produkce a konzumace potravin na životní prostředí, ušetří se také nemalé peníze podnikům i spotřebitelům. Co by spotřebitelé, můžeme plýtvání potravinami přímo ovlivnit. Stačí si všímat, kolik odpadu a jak vytváříme a více přemýšlet, než nějaké jídlo vyhodíme. Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
11: A costruire l'Europa che conosciamo oggi non sono state solo le istituzioni e i trattati, sono state le persone. Dietro ogni passo verso l'integrazione europea ci sono uomini e donne che hanno difeso la democrazia, promosso i diritti umani e contribuito ad avvicinare i paesi.
12: Per premiare questi sforzi, il Parlamento europeo ha istituito un nuovo riconoscimento, l'Ordine europeo al merito. È la prima onorificenza civile di questo tipo conferita da un'istituzione dell'Unione europea.
11: La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato le prime personalità premiate rendendo omaggio al loro contributo.
13: Europe has always been built by remarkable...
12: Da sempre l'Europa è stata costruita da donne e uomini straordinari di ogni estrazione sociale, che hanno avuto il coraggio di superare le turbolenze del passato, colmando divisioni, abbattendo barriere, rovesciando dittature e superando crisi per cambiare il nostro continente e costruire un futuro migliore. Questo impegno a favore dell'Europa merita di essere celebrato ed è per questo che il Parlamento ha istituito l'Ordine Europeo al Merito, per onorare coloro che non si sono limitati a credere nell'Europa, ma hanno contribuito a costruirla.
13: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
11: L'elenco dei premiati riflette i tanti modi in cui le persone possono contribuire alla causa europea in tutti i settori, dalla politica alla diplomazia, dai diritti umani alla scienza e alla cultura. Il riconoscimento più prestigioso è quello di membro insigne dell'Ordine. È stato conferito all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, al leader democratico ed ex presidente polacco Lech Wałęsa e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
12: Diversi altri leader e personalità sono stati insigniti del titolo di membro onorevole o membro dell'ordine. Tra questi figurano ex presidenti, politici, filantropi, scienziati e artisti che hanno dato un contributo significativo ai valori europei e al processo di integrazione. Spiccano il cardinale Pietro Parolin, l'ex presidente irlandese Mary Robinson, lo chef filantropo José Andrés e gli esponenti della band irlandese U2.
11: il premio è stato istituito nel 2025 per celebrare il 75esimo anniversario della Dichiarazione Schuman, evento generalmente considerato il punto di partenza dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
12: Perché l'Unione è molto più che un insieme di istituzioni e di politiche, è fatta anche delle storie di chi ci ha creduto e l'ha resa possibile.
11: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.

0: Európa egy másik őserdőjének, a Kárpátok érintetlen szlovákiai, ukrajnai és romániai havasai adnak otthont. Itt fekszik kontinensünk néhány legnagyobb háborítatlan mérsékelt övi erdője, melyekben olyan jellegzetes állatok is megélnek, mint a medve, a hiúz és a farkas. Az Alpokban található Kalkalpen Nemzeti Park erdeje az érintetlen természet egy másik lenyűgöző példája. Az uniós védelem alatt álló park Ausztria legnagyobb egybefüggő vadonja, amely öreg bükköseiről is ismert. Számos ritka állatfajta, például hiúzok, harkályok és baglyok számára nyújt menedéket. Ökológiai jelentőségük, valamint az UNESCO és az EU által nyújtott védelem ellenére a természetes erdők létét továbbra is komoly veszély fenyegeti, különösen a nagyarányú illegális fakitermelés, az éghajlatváltozás és a túlzott turizmus miatt.
1: Az őshonos erdők pótolhatatlan természeti kincseink. Az Európai Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a védelmükre. Az évek során számos szakpolitikát, stratégiát és jogi keretet dolgozott ki annak érdekében, hogy fennmaradásukat a jövő nemzedékek számára is biztosítsa. Vegyük sorra ezeket. Létrehozta a Natura 2000 hálózatot, a természetvédelmi területeknek egy olyan összehangolt európai hálózatát, amely szárazföldi és tengeri élőhelyek védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását. Nagy szerepe van emellett ezen élőhelyek állapotának megőrzésében, illetve helyreállításában, valamint természeti kincseik felelős kiaknázásában. A Białovéza erdő és a Kárpátok erdeinek fele szintén a Natura 2000 hálózat része.
0: Az EU az Európai Zöld Megállapodás részeként biodiverzitási stratégiát alkotott, amely ambiciózus célkitűzéseivel a fajpusztulás megfékezését és Európa természetes élőhelyeinek védelmét szolgálja. A stratégia egyik legfontosabb kötelezettségvállalása, hogy magas szintű védelmet kíván biztosítani a még megmaradt természetes erdőink számára. A magas szintű védelem háborítatlanságot, a fakitermelés és az infrastruktúra fejlesztés leállítását, illetve az ökológiai egyensúlyt megbontó emberi tevékenységek kizárását jelenti. A stratégia emellett 2030-ig legalább 3 milliárd fa ültetését írja elő a leromlott állapotú ökoszisztémák helyreállításához és az erdőtakaró növeléséhez. Megjegyzendő, hogy a biológiai sokféleségnek és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás képességének a növeléséhez az is fontos, hogy megfelelően megválasztott fafajok megfelelő helyekre kerüljenek.
1: A bizottság 2021. júliusában uniós erdőstratégiát fogadott el, amely a már említett biodiverzitási stratégiára épül, és az erdők valamennyi összetett funkciójával foglalkozik. Célja, hogy az európai erdők ellenállóbbak legyenek az éghajlatváltozással szemben. Olyan gyakorlatokat kíván előmozdítani, amelyek a környezet és a helyi közösségek érdekeit egyaránt szolgálják. Ennek érdekében támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást, amely mind a gazdaság, mind az élőhely megőrzés szempontjaira ügyel. Leginkább azáltal, hogy egyfelől ösztönzést ad az ilyen típusú gazdálkodásból származó fatermékek használatának, másfelől védi a természetes ökoszisztémákat. Emellett olyan alternatív gazdasági tevékenységeket is támogat, amelyek egyszerre biztosítják a megélhetést és az erdők épségét. Ilyen például az ökoturizmus, vagy a fán kívüli alapanyagok, így a méz vagy a gyógynövények hasznosítása. Annak érdekében, hogy átfogó képünk legyen az EU erdeinek állapotáról, a bizottság jelenleg egy olyan jogszabályon dolgozik, amely mindenre kiterjedően gondoskodik majd megfigyelésükről. Az egységes szabályok alapján gyűjtött adatok megosztása pedig várhatóan segít majd a tagállamoknak jobb szakpolitikai döntéseket hozni.
0: Őshonos erdeink hatékony védelme nem képzelhető el jelentős anyagi ráfordítás nélkül. Az EU ezért számos finanszírozási mechanizmust hozott létre. A pénzügyi támogatás középpontjában az EU környezetvédelmi és éghajlatpolitikai alapprogramja, a LIFE áll. 1992 óta a LIFE EU-szerte több mint 5500 olyan projektet társfinanszírozott, amelyek a biológiai sokféleség megőrzését, a természet eredeti állapotának helyreállítását és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítették. Az őserdők és a természetes erdők megóvásában szintén jelentős szerepet játszanak azok a LIFE finanszírozású kezdeményezések, amelyek célja a leromlott ökológiai állapotú erdők helyreállítása és a fajgazdagság javítása, a védelem az illegális fakitermeléssel, az erdőtüzekkel és az idegenhonos fajok megjelenésével szemben, valamint a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos kutatás és innováció támogatása.
1: Egy másik kulcsfontosságú finanszírozási eszköz a közös agrárpolitika, röviden a KAP. Bár a KAP elsősorban a hagyományos mezőgazdaságot támogatja, fenntartható gazdálkodási formák finanszírozásához is hozzájárul. Ilyen például az agrárerdészet, azaz a kultúrnövények és fák harmonikus együttermesztése. Ez a szemlélet nem csak a biológiai sokféleségnek kedvez, hanem a talajminőséget és a talaj vízháztartását is javítja. A KAP vidékfejlesztési alapjain keresztül igényelhető támogatások szintén arra ösztönzik az erdőtulajdonosokat, hogy fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatokat alkalmazzanak és olyan lépésekre költsenek, amelyek megelőzik az erdőirtást és védik a biológiai sokféleséget. Pénzügyi támogatást igényelhetnek például őshonos fajok telepítésére, a kártevők elleni védekezésre és a leromlott állapotú erdőterületek helyreállítására is.
0: Az EU kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizont Európa szintén támogat olyan projekteket, amelyek elősegítik az erdei ökoszisztémák működésének megértését és állapotuk javítását. Több projekt is indult például annak vizsgálatára, hogy hogyan hat az éghajlatváltozás az őserdőkre. Mások innovatív erdőgazdálkodási technikákat keresnek, illetve a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos tudományos ismereteinket igyekeznek bővíteni.
1: Erdeink védelme a tagállamok és az EU közös felelőssége. Az erőfeszítésekből az Európai Parlament is tevékenyen kiveszi a részét. Kulcsszerepet játszott az uniós biodiverzitási stratégia kialakításában, amely a még megmaradt európai őserdők és természetes erdők magas szintű védelmét tűzte ki célul. A nagyarányú erdőirtás megelőzése érdekében a parlament fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok alkalmazását szorgalmazza. 2023. áprilisában új uniós jogszabályt fogadott el, melynek értelmében bizonyos termékek csak úgy forgalmazhatók az uniós piacon, ha előállításuk igazoltan nem idéz elő erdőirtást vagy erdőpusztulást sehol a világon. Az eredetileg 2024. decemberétől életbe lépő jogszabály alkalmazását az uniós döntéshozók egy évvel elhalasztották, hogy a vállalkozásoknak elegendő idejük legyen a felkészülésre. A parlament továbbá 2024. februárjában egy másik jogszabályt is megszavazott, amely a tagállamokat leromlott ökológiai állapotú élőhelyeik fokozatos helyreállítására kötelezi. A jogalkotás mellett a parlament szorosan nyomon követi a természetvédelmi szakpolitikák végrehajtását, környezetvédelmi szakbizottsága pedig rendszeresen értékeli az elért eredményeket.
0: A megfelelő finanszírozás létkérdés. A parlament ezt felismerve mindent megtesz azért, hogy meglegyenek a források például a biológiai sokféleség védelméhez. Mindig is azt szorgalmazta, hogy a LIFE, a Horizont Európa és a KAP programjain, illetve más uniós projekteken keresztül több forrás jusson természetvédelemre. Az Európai Unió azon munkálkodik, hogy ősi erdeit megóvja a jövő nemzedékei számára. Újabb és újabb lépéseinek az a célja, hogy az egyedülálló európai ökoszisztémák továbbra is háborítatlanul működhessenek, és előnyeiket mindannyian sokáig élvezhessük. Hiszen a természet védelme nem csupán élőhelyeink megőrzéséről, hanem a biztos jövőnkről is szól.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
2: Je všade. Aute, doma i v mobilnom telefóne. Pýtate sa, o kom alebo skôr o čom je reč? Samozrejme, že o rozhlase. 13. február je príležitosťou osláviť Svetový deň rozhlasu. Pozrime sa bližšie na tohto verného spoločníka a médium, ktorému dokonca aj Eiffelová väža vďačí za prežitie. Rozhlas je výsledkom celého radu technologických inovácií 19. storočia. Patria medzi ne vynájdenie telegrafu Američanom Samuelom Morsem, objavenie rádiových vln Nemcom Heinrichom Rudolfom Hertzom a napokon aj prvý prenos signálu prostredníctvom elektromagnetických vln medzi Anglickom a Francúzskom, ktorý v roku 1899 zrealizoval Talian Guglielmo Marconi. Prvé rozhlasové vysielanie vo Francúzsku uskutočnila v decembri 1921 práve z Eiffelovej veže rozhlasová stanica Radio Tour Eiffel, ktorá odvysielala koncert. Pritom iba niekoľko rokov predtým Eiffelovú väžu takmer zbúrali. Áno, počujete dobre. Eiffelová väža bola slávnostne otvorená v roku 1889 počas svetovej výstavy v Paríži a o 20 rokov neskôr mala byť rozobratá. Práve jej funkcia gigantickej rozhlasovej antény ju však pred demontážou zachránila a väža napokon vďaka dodatočnej inštalácii 12-metrovej antény na jej vrchole dosiahla výšku až 324 metrov. Vráťme sa však k rozhlasu. Niektorí z nás si ešte pamätajú obrovské rozhlasové príjimače, ktoré mali doma naši starí rodičia. Po druhej svetovej vojne sa objavili tranzistory a rozhlas bol nakoniec možné počúvať všade. V 80. a 90. rokoch minulého storočia sme boli svedkami prechodu na digitálne vysielanie, keď FM vysielanie ustúpilo digitálnemu rozhlasovému vysielaniu DAB, ako aj satelitnému vysielaniu. Prvé roky nového tisícročia zase priniesli podcasty a internetový rozhlas. Ako vidíme, rozhlas sa neustále vyvíja. Je efektívnym nástrojom, ktorý umožňuje oslavovať ľudstvo v celej jeho rozmanitosti a ponúka priestor na demokratický dialóg. Ešte aj dnes je najpopulárnejším médium na svete. Práve preto sa Európsky parlament rozhodol produkovať vlastný obsah aj v audioformáte. Môžete si ho vypočuť okrem iného na webovej stránke europarl.audio.
3: Predstavte si, že vchádzate do pekárne v Paríži, kúpite si tam jeden croissant za euro 50 a krátko na to nasadnete do vlaku smerujúceho do belgického Bruselu za 90 eur, aby ste si tam v blízkosti námestia Place du Midi vychutnali moules frites, vychýrané slávky s hranolkami za 25 eur. To všetko bez toho, aby ste sa museli zaoberať výmenným kurzom či samotnou výmenou peňazí. Niečo také je dnes úplne bežné. Pred 30 rokmi však prechod cez hranice z jednej členskej krajiny Únie do druhej znamenal zažívať neustále patálie s výmenou peňazí alebo byť vydaný na pospas neustále sa meniacim výmenným kurzom. To, čo bolo kedysi nevyhnutnou súčasťou cestovania v Európe, nahradilo každodenné pohodlie, ktoré nám prinieslo euro. Jednotná mena, ktorá nám dnes umožňuje bez problémov cestovať, nakupovať a platiť v 21 krajinách eurozóny. Počúvate podcast zo série História a fakty. V tejto epizóde sa venujeme tomu, ako sa euro stalo jedným zo základných kameňov európskej integrácie a čo dnes znamená pre občanov a podniky. Euro je oveľa viac než len mena. Je jedným z najviditeľnejších symbolov európskej integrácie a jedným z pilierov Európskej únie ako ekonomického projektu. V súčasnosti ho každý deň používa viac ako 350 miliónov ľudí naprieč celou Európou. Ako eurozóna funguje? Ako jej členské krajiny euro prijali? A akú úlohu zohral v celom tomto procese Európsky parlament? Hoci myšlienka eura sa zrodila už koncom 60. rokov minulého storočia, samotný plán vytvorenia jednotnej meny bol načrtnutý až v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Tá stanovila pre krajiny, ktoré mali o euro záujem, prísne podmienky, ktoré nazývame konvergenčné kritériá. Zameriavajú sa na 4 ciele. Stabilné ceny, zodpovedné zostavovanie rozpočtu, predvídateľné úrokové sadzby a pevná a stabilná mena. Každá krajina musela pred vstupom do eurozóny preukázať, že jej ekonomika je na euro pripravená. Euro bolo oficiálne zavedené v roku 1999, pričom spočiatku sa týkalo len elektronických platieb a finančných transakcií. O 3 roky neskôr, 1. januára 2002, vstúpili do obehu už aj eurobankovky a euromince, ktoré nahradili jednotlivé národné meny v 12 krajinách. Išlo o jednu z najväčších menových zmien v histórii. V celej Európe sa uviedlo do používania viac ako 15 miliard bankoviek a 52 miliard mincí. V súčasnosti tvorí eurozónu 21 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro ako oficiálnu menu. 5 členských krajín, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, ho doposiaľ neprijalo, hoci všetky sú k tomu právne viazané, len čo splnia požadované podmienky. Výnimkou je Dánsko, a to vďaka osobitnej dohode, ktorá bola vyrokovaná ešte v roku 1992 a ktorá krajine umožňuje od zavedenia eura odstúpiť. Deliť sa o spoločnú menu znamená deliť sa o spoločnú zodpovednosť. Keďže členské krajiny eurozóny používajú rovnaké peniaze, musia úzko koordinovať svoje hospodárske politiky, aby zabezpečili stabilitu a zo spoločnej meny vyťažili čo najviac. Táto koordinácia prebieha prostredníctvom euroskupiny, zasadnutia ministrov financií krajín eurozóny, ktorí pravidelne rokujú o ekonomických výzvach, plánoch rastu a rozpočtových politikách. Prechod na euro nebol len o vytlačení nových bankoviek. Išlo o obrovský projekt správneho a ekonomického hľadiska. Pravidlá plynulého prechodu na euro stanovili dve kľúčové nariadenia únie, ktoré zabezpečili, aby zavedenie eura nemalo vplyv na hypotéky, pracovné zmluvy či úspory ľudí, a aby zmena starých mien na euro prebehla transparentne a spravodlivo. Právna kontinuita a ekonomická spravodlivosť boli teda zaručené od prvého dňa. Euro tiež eliminovalo náklady súvisiace s výmenným kurzom, ako aj neistotu pre podniky pôsobiace v eurozóne, čo zjednodušilo cezhraničný obchod, investície a cenovú transparentnosť, ktoré sa stali predvídateľnejšími. V jadre eura je Európska centrálna banka so sídlom v nemeckom Frankfurte. Spolu s národnými centrálnymi bankami jednotlivých krajín eurozóny tvoria tzv. Eurosystém. Hlavnou úlohou Európskej centrálnej banky je udržiavať stabilné ceny, rozvíjať menovú politiku eurozóny a zabezpečovať hladký chod finančného systému. Jej nezávislosť od politického vplyvu je zárukou dôveryhodnosti, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo si euro udržuje dôveryhodnosť doma i v zahraničí. Kľúčovú úlohu v súvislosti s eurom zohráva od samotného začiatku aj Európsky parlament. Pomáha tvoriť právne predpisy, na ktorých euro stojí, dohliada na správu hospodárskych záležitostí a vyvodzuje zodpovednosť voči Európskej centrálnej banke i ďalším inštitúciám únie. Parlament sa tiež stará o to, aby mali občania možnosť vyjadriť svoj názor v rámci diskusií o finančnej stabilite, ochrane spotrebiteľa či ekonomických reformách. Mnoho ľudí je presvedčených, že euro spôsobilo, že je všetko drahšie. Je pravda, že cena niektorých predmetov každodennej potreby po prechode na jednotnú menu výrazne vzrástla. Keď sa však pozrieme na oficiálne údaje o inflácii za celú ekonomiku, naskytne sa nám odlišný obraz. Z nezávislých výskumov vyplýva, že zavedenie eurobankoviek a euromincí spôsobilo iba malý, dočasný jednorazový nárast inflácie, ktorý sa často odhaduje len na niekoľko desatín percentuálneho bodu. Inými slovami, ceny niektorých často kupovaných druhov tovaru síce stúpli, pričom ľudia si to v každodennom živote všimli, no celkové životné náklady sa náhle nezvýšili iba v dôsledku eura. Oveľa väčšiu úlohu pri tom, ako sa ceny postupne menili, zohrali ďalšie faktory, ako sú mzdy, ceny energií a celková ekonomická situácia. Podobne ako samotná Európa, sa aj euro vyvíjalo cez rôzne výzvy. Po finančnej kríze v roku 2008 a neskoršej dlhovej kríze eurozóny vznikli nové nástroje, ako je Európsky mechanizmus pre stabilitu, ktoré mali pomôcť chrániť eurozónu a posilniť jej finančné riadenie. Vďaka týmto ponaučeniam sa jednotná mena stala odolnejšou a stabilnejšou. Zatiaľ, čo euro je oficiálnou menou 21 krajín Európskej únie, používa sa aj mimo nej, a to v Andore, Monaku, San Maríne, Vatikáne, Čiernej Hore a Kosove. Svedčí to o príťažlivosti a dôležitosti eura, ktorá presahuje hranice Európskej únie. Pokiaľ ide o vývoj v budúcnosti, euro sa neprestane vyvíjať ďalej. Európska centrálna banka plánuje okolo roku 2029 zaviesť digitálne euro, novú formu peňazí, ktorá bude navrhnutá tak, aby dopĺňala, ale pritom nenahrádzala hotovosť. Pripraví tak euro na digitálny vek. Ďalšie kroky budú zahŕňať diskusiu medzi všetkými inštitúciami Európskej únie, vrátane Európskeho parlamentu. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť, bezpečnosť a dôveru. Od spoločnej meny k spoločnej zodpovednosti. Euro zostáva v jadre európskeho projektu, ktorý je založený na dôvere, spolupráci a neprestajnom úsilí prispôsobiť sa neustále sa meniacemu svetu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
4: Du hører måske ofte om EU-lov, som bliver vedtaget i Bruxelles. Men hvad sker der egentlig, når de bliver brudt? Eller når landene ikke kan blive enige om, hvad lovene egentlig betyder? Det er her, den europæiske unions domstol kommer ind i billedet.
5: Den europæiske unions domstol, eller EU-domstolen, er EU's retslige myndighed. Dens rolle? At sikre, at EU-ret fortolkes og anvendes på samme måde af alle medlemslande. Det betyder, at lande, institutioner og virksomheder alle følger de samme regler, og at dine rettigheder som EU-borger er beskyttet.
4: EU-domstolen har hovedkvarter i Luxembourg og består af to organer. For det første er der selve domstolen, som træder ind, når nationale domstole er usikre på, hvordan de skal tolke EU-ret. De kan bede om det, der kaldes en præjudiciel afgørelse. Den reviderer også visse EU-retsakter for at se, om de skal ophæves, og behandler appeller vedrørende juridiske punkter, der er blevet indbragt for retten.
5: Og for det andet er der den netop omtalte ret. Retten tager sig for det meste af retssager anlagt af enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, især når de anfægter EU-institutioners beslutninger. EU-domstolen har en dommer fra hvert EU-land, som bliver støttet af generaladvokater, der tilbyder uafhængige juridiske udtalelser for hjælp med afgørelser. Høringerne er offentlige, og der er tolkning på alle 24 officielle EU-sprog. Den første præsident for det europæiske kul- og stålfællesskabs domstol var den italienske dommer Massimo Pilotti. I sin tiltrædelsestale i 1952 indkapslede han domstolens ånd med følgende ord.
6: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
4: Domstolens dommere stræber kun efter én ting. At vise, at de fortjener den tillid, som medlemslandene har givet dem. Tilliden til, at de helliger sig, hvad der er bedst for fællesskabet.
5: Så hvilke slags retssager afgør EU-domstolen? Lad os se på dem en efter en. For det første løser EU-domstolen retstvister, når lande bryder EU-lovgivningen. For eksempel, når et medlemsland ikke gennemfører et EU-direktiv korrekt.
4: For det andet griber EU-domstolen ind, når nationale domstole beder om hjælp. Hvis for eksempel domstole i Italien eller Polen er usikre på, hvordan en EU-lov skal fortolkes, kan de bede EU-domstolen om at komme med en afklaring.
5: Og for det tredje håndterer EU-domstolen sager, hvor EU-institutionernes beslutninger anfægtes. Forestil dig, at Europaparlamentet eller Europakommissionen vedtager en forordning, som nogen synes krænker grundlæggende rettigheder. Hvis domstolen er enig med dem, kan den ophæve lovgivningen.
4: Hvad er en af domstolens mest kendte retsafgørelser, spørger du måske dig selv. Jo, nu skal du bare høre. I 2017 konkluderede domstolen, at Uber var et transportfirma og ikke bare en digital platform, hvilket ændrede, hvordan det reguleres i Europa.
5: Hvorfor skulle du så gå op i det her? Uanset om du køber noget på nettet, arbejder i udlandet eller bekymrer dig om databeskyttelse, så påvirker EU-lovgivningen dit liv. Og EU-domstolen sikrer, at lovgivningen anvendes retfærdigt.
4: Domstolens afgørelser skaber præcedens. De former fremtidig EU-politik på områder som migration, klimaindsatsen, forbrugerrettigheder og meget andet. Så næste gang du hører om en stor EU-beslutning eller en juridisk kamp om digitale rettigheder, så vid, at EU-domstolen arbejder bag kulisserne for at forsvare retsstatsprincippet i den europæiske union.
5: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
4: Europaparlamentets webradio.
7: Ukraina vastu peetava sõja hävitav mõju looduskeskkonnale on üha kasvanud. Eriti suurt kahju põhjustas loodusele Kahovka tammi õhkulaskmine 2023. aasta juunis. See tõmbas sõja keskkonna mõjule ka rahvusvahelist tähelepanu. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas Venemaa Ukraina vastane sõda on keskkonda kahjustanud. Relvastatud konflikt Venemaa ja Ukraina vahel algas juba 2014. aastal. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa Ukraina vastu täiemahulist sõda. Nende aastate jooksul on surma saanud tuhandeid inimesi, miljonid elanikud on pidanud oma kodudest põgenema ja majandus on saanud ränga hoobi. Lisaks kõigele sellele on suurt kahju tekitatud ka keskkonnale. Venemaa sõda on jätnud kogu Ukraina loodusmaastikule suured armid. Purustatud tööstusrajatistest on saaste jõudnud nii õhku, vette kui ka pinnasesse. Inimesed on puutunud kokku mürgiste kemikaalidega ja vesi on reostunud. Sõjast ei ole puutumata jäänud ka Ukraina taimestik ja loomastik. Metsatulekahjud, metsade maha raiumine, mürsuplahvatused ja kindlustusrajatiste ehitamine häirivad metsloomade elu ja hävitavad nende elupaiku. Ei säästeta ka looduskaitsealasid ega rahvusparke. Eriti suurt muret on tekitanud pommitamine Zaporizhia oblastis, kus asub Euroopa suurim tuumaelektrijaam. Ukraina keskkonnakaitse ja loodusvarade ministeerium hindas, et sissetungi algusest kuni 2023. aasta juuli keskpaigani on Venemaa tekitanud keskkonnakahju ligikaudu 53 miljardi euro väärtuses. Sõja keskkonnamõju on hinnanud ka ÜRO keskkonnaprogramm, kelle sõnul seisab Ukraina silmitsi mitme üheaegse kriisiga, mida põhjustavad kemikaalid, laskemoon, sõjatehnika, mitmesugused saasteained ning taristule, linnadele ja looduskeskkonnale tekitatud kahju. Sõda on pärssinud ka põllumajandust, mis pole elutähtis mitte üksnes Ukraina majanduse, vaid ka ülemaailmse toiduga kindlustatuse seisukohast. Miljoneid hektareid Ukraina põllumaad on ära tallatud, segi pommitatud või saastatud kaevandustest ja mujalt tööstusest pärit ainetega. 2023. aasta 6. juunil lasid Vene väed õhku Kahovka tammi, mis oli Ukraina suurim tamm. Tammi hävitamine mõisteti laialdaselt hukka. Sellest räägiti kui ökotsiidist ja Euroopa suurimast keskkonnakatastroofist pärast Tšornoobõli. Tammi õhkimisel vallandunud vesi ujutas üle tuhandeid hektareid maad. Surma sai kümneid inimesi ja tuhanded elanikud pidid oma kodudest lahkuma. Joogivesi ei olnud enam kättesaadav ja kastmissüsteemid muutusid kasutuskõlbmatuks. Lisaks sattus loodusesse tonnide viisi saasteaineid. Need liikusid nii Pro jõge mööda Musta merre, mille kaldal asub kuus riiki, sealhulgas Bulgaaria ja Rumeenia. Kuna Must meri on ühenduses Vahemerega, võib kahju ulatuda Musta mere ökosüsteemist kaugemale. Kahovka tammi õhkulaskmine suurendas ka muret Zaporizhia tuumajaama ohutuse pärast, sest see jättis tuumajaama ilma oma peamisest jahutusveeallikast. Ukraina tahab, et Venemaa maksaks talle reparatsioone muu hulgas keskkonnale tekitatud kahju eest. Koos rahvusvaheliste partneritega otsitakse viise, kuidas Venemaa vastutusele võtta. Kuigi ökotsiid on alates 2001. aastast Ukraina karistusseadustikus kuriteona loetletud, arvatakse, et õiglase karistuse mõistmiseks ja piisava kompensatsiooni saamiseks tuleks juhtumit käsitleda rahvusvahelisel tasandil. Reparatsioonide saamine ei saa aga olema sugugi lihtne. See protsess on keeruline ja selliseid reparatsioone on seni määratud väga vähestel juhtudel. 2023. aasta jaanuaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles nõudis erikohtu loomist, et uurida Ukraina vastast agressiooni kuritegu. Lisaks tunnistas parlament, et sõda on põhjustanud looduskeskkonnale ja kliimale pikaajalist kahju. Parlament toetas ÜRO peaassamblee soovitust luua rahvusvaheline kahjuregister, mille kannete alusel see kahju tulevikus hüvitataks. 2023. aasta juuni keskpaigas võttis parlament vastu veel ühe resolutsiooni. Selles käsitleti Ukraina kestliku ülesehitamist. Resolutsioonis mõisteti hukka Kahovka tammi õhkimine ja rõhutati, et see on sõjakuritegu, mis põhjustas ökotsiidi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt.
8: Nagrado Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za leto 2023 je prejel grško-nemško-britanski konzorcij. Preiskovalni novinari so preučili dogodke povezane z brodolomom ribiške ladje Adriana, ki se je zgodil 14. junija 2023 ob obali mesta Pilos v jugozahodni Grčiji. V njem je umrlo več kot 600 migrantov, ki so nekaj dni prej izpluli iz Libije.
9: Liberté d'expression.
10: Freie Meinungsäußerung.
11: Libertà d'expression.
12: Libertà d'expressione.
13: Di la verità anche se la tua voce trema.
14: Dafne Caruana Galizia.
8: Naslov zmagovalnega članka je bil pod neskrbnim očesom izključenih kamer oblasti smrt v najtemnejših globinah Sredozemlja. Skupna preiskava grške preiskovalne hiše Solomon v sodelovanju z nemško nevladno organizacijo Forensis, nemško javno radio televizijo ARD in britanskim časopisom The Guardian je razkrila, da so ukrepi grške obalne straže privedli do enega najhujših brodolomov migrantov v zadnjem času. Razkrila je tudi neskladja v uradnih poročilih grških javnih organov. Novinari so zbrali pričevanja več kot 20 preživelih, preučili sodne listine in opravili pogovore z viri iz obalne straže. Izsledki preiskave so pokazali, da bi bilo mogoče pri reševanju storiti veliko več, organi pa tudi niso sprejeli ponujene pomoči. Pričevanja preživelih so razkrila, da se je plovilo potopilo prav zaradi poskusov grške obalne straže, da bi ga privlekla do obale. Grška obalna straža je to sicer zanikala. Skupina preiskovalcev pri organizaciji Forensis je z uporabo interaktivnega tridimenzionalnega modela ribiškega plovila, podatkov iz dnevniških datotek obalne straže in pričevanja kapitana plovila obalne straže poustvarila dogodke v sodne noči. Preučila je tudi poti letov, podatke o pomorskem prometu, satelitske slike in video posnetke z bližnjih tovornih ladij ter druge razpoložljive vire. Nagrado je v imenu zmagovalnega konzorcija sprejela Iljana Papangeli iz organizacije Solomon, ki je dejala: Upamo, da bo s to nagrado javnost izkazala spoštovanje preživelim in ljudem, ki so v nesreči izgubili družinske člane, da izgubljena življenja ne bodo ostala neopažena, ter da bodo odgovorni kaznovani. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na podelitvi nagrade dejala: Evropski parlament bo še naprej podpiral Dafnino družino, iskanje resnice ter pravično neodvisno novinarstvo. Zahtevali smo odgovore, izvedli smo nadzor in sprejeli ustrezno zakonodajo. To bomo počeli še naprej in poskrbeli, da bo naša Evropa prostor, kjer lahko novinari delajo brez strahu pred nadlegovanjem, nasiljem ali umori. Nagrada, ki so jo letos podelili tretjič, je namenjena izjemnemu poglobljenemu novinarskemu delu, ki širi načela in vrednote Evropske unije. Imenuje se po malteški novinarki, blogerki in protikorupcijski aktivistki Dafne Caruana Galizia, ki so jo leta 2017 umorili. Caruana Galizia je preiskovala pranje denarja, povezave med industrijo spletnih iger na srečo in organiziranim kriminalom ter malteško schemo državljanstva za vlagatelje. Sredi oktobra 2017 je v bližini doma umrla v atentatu s potaknjeno avtomobilsko bombo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
9: The 1st of May 2004 was a historic turning point for 10 countries in the heart of Europe. Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia joined the EU family. It was a moment of celebration, unity and limitless opportunity. Let's take a closer look at this milestone event.
10: The European Union has expanded a number of times throughout its history when new member states have joined. In 2004, the European Union underwent its largest ever expansion, welcoming 10 new countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia. Following the enlargement, the EU consisted of 25 member states, but the vision for the future at that time was to expand towards an EU of 30 member states. So why is this enlargement so significant? To start with, it marked the largest single expansion of the European Union. In total, three former Soviet republics, Estonia, Latvia and Lithuania, four former satellite states of the USSR, Czechia, Hungary, Poland and Slovakia, a former Republic of Yugoslavia, Slovenia, and two Mediterranean islands, Cyprus and Malta, all became EU member states. These countries embarked on a journey towards greater cooperation, prosperity and solidarity. This enlargement meant much more than a mere increase in the number of EU countries. It signalled a shift in the geopolitical landscape, one that would shape the future of Europe for generations to come. The enlargement extended the borders of the European Union to the east and reinforced its role as a stabilising force in Europe. But why did these nations want to become members of the EU? For many of them, it was a chance to embrace the promise of democracy, freedom and opportunity that the EU symbolised. The enlargement followed the fall of communist regimes in Central and Eastern Europe, allowing these countries to transition to democracy and market economies. This historic enlargement from 15 to 25 member states was the culmination of a long accession process that led to the reunification of Europe. A Europe that had been divided for half a century by the Iron Curtain and the Cold War.
9: The 2004 expansion also had significant implications for languages in the EU, or you might say they posed a challenge unlike any other. The number of official EU languages increased from 11 to 20. The nine new languages were Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Czech, Slovak and Slovene. Nine new translation units were created in the Translation Service of the European Parliament to make it accessible in the newly added languages. In the years leading up to the enlargement, when the membership negotiations were ongoing, existing language staff started to prepare themselves for the introduction of the new languages by taking part in extensive language study programmes. The EU's kaleidoscope of languages has become a testament to its commitment to inclusivity and diversity. Each language isn't just a means of communication, it's a window into a country's history, culture and identity. Through translation and interpreting, the EU ensures that every voice is heard. After the start of this fifth enlargement, with 10 countries joining in 2004 and Bulgaria and Romania joining in 2007, Croatia became a member in 2013. Fast forward two decades and the impact of the 2004 enlargement is still being felt across Europe. The EU has reaffirmed its role as a beacon of hope, progress and cooperation in an ever-changing world.
10: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
11: W Parlamencie Europejskim mamy urząd o nazwie, która może brzmieć staroświecko – kwestor. Nic ci to nie mówi? Oczywiście, że nie, o kwestorach mało kto słyszał, ale bez kwestorów parlament nie mógłby funkcjonować. Kwestorów jest pięcioro. Zasiadają oni w prezydium, organie, który jest tematem innego odcinka tej serii podcastów. Razem tworzą kolegium kwestorów i spotykają się mniej więcej raz w miesiącu podczas sesji plenarnej. Kolegium kwestorów jest organem Parlamentu Europejskiego. Odpowiada za sprawy administracyjne i finansowe, bezpośrednio dotyczące posłów i ich warunków pracy. Odpowiada na przykład za usługi medyczne, transport, wyposażenie biur, zatrudnianie stażystów i za kursy językowe. Krótko mówiąc, za wszystko, co bezpośrednio dotyczy posłów, jak wyjaśniła była kwestorka Anne Saunders podczas Dnia Otwartego Parlamentu Europejskiego w maju 2024 roku. Jest nas pięcioro i zajmujemy się wewnętrznym funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że dbamy o zasady wstępu do budynków, zasady funkcjonowania, catering czy uprawnienia finansowe posłów. Zarządzamy wewnętrznym funkcjonowaniem parlamentu, ale jesteśmy również swego rodzaju związkiem zawodowym posłów. Reprezentujemy ich. Kiedy coś nie działa jak powinno, posłowie zwracają się do kwestorów. Staramy się ułatwiać im na przykład kontakt z administracją. Parlament Europejski wybiera kwestorów po tym, jak wybierze przewodniczącego i 14 wiceprzewodniczących. Kwestorów wybiera się w głosowaniu tajnym w trzech turach. W pierwszych dwóch turach wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów, natomiast w ostatniej turze wystarczy większość względna. Większość bezwzględna jest równa połowie oddanych głosów plus jeden. Większość względna lub zwykła to po prostu sytuacja, gdy jeden kandydat uzyskuje więcej głosów niż pozostali. A jak można zostać kwestorem? Kandydatów na to stanowisko zgłaszają albo grupy polityczne, albo co najmniej 40 posłów. Podobnie jak w przypadku przewodniczącego parlamentu, kadencja kwestorów trwa 2,5 roku. Kwestorzy mają głos doradczy w prezydium. Oznacza to, że prezydium może pytać ich o opinię, ale nie biorą oni udziału w głosowaniach. Mogą proponować zmiany różnych regulaminów przyjętych przez prezydium. Z kolei wszyscy posłowie mogą zadawać pytania o to, jak kwestorzy wywiązują się ze swoich obowiązków. Chcesz zobaczyć, kto wchodzi w skład kolegium kwestorów? Na stronie parlamentu znajdziesz nazwiska kwestorów i wykaz ich obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na kanale Europarl Radio.
12: Otkako su Ujedinjeni narodi 2015. usvojili ciljeve održivog razvoja, države diljem svijeta usmjeravaju istraživanje inovacije za postizanje zelenih i digitalnih ciljeva. Cilj je tog pristupa povećati koristi od javnih ulaganja u znanost i tehnologije, udruživanjem resursa i uključivanjem raznih dionika u postizanje konkretnih ciljeva. Ulaganje u istraživanje inovacije je ulaganje u budućnost Europe. Ulaganja nam pomažu da budemo konkurentni na globalnoj razini i da očuvamo svoj društveni model. Zahvaljujući njima, svakodnevni život milijuna građana u Europi i ostatku svijeta postaje bolji. Slušajte Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo vodeći program Europske unije za istraživanje inovacije, Obzor Europa. Europska unija svojim dugoročnim okvirnim programima za istraživanje inovacije želi ojačati svoj položaj u području znanosti i industrijskih inovacija. Cilj joj je pronaći rješenja za velike društvene izazove poput klimatskih promjena, održivog prijevoza i obnovljivih izvora energije. Uz to, želi se osigurati pretvaranje tehnoloških postignuća u proizvode s komercijalnim potencijalom, ali i jača međunarodna suradnja u području znanosti i inovacija. Obzor Europa najveći je program Europske unije za istraživanje i inovacije s proračunom od 95,5 milijardi eura za razdoblje od 2021. do 2027. No to nije samo program za financiranje. On dokazuje da Unija namjerava poticati znanstvenu izvrsnost i inovacije te riješiti društvene izazove diljem država članica. Tim se ambicioznim programom pruža potpora istraživačima, poduzećima i oblikovateljima politika kako bi se promicala Europa kao globalni predvodnik u području znanosti i inovacija. Poput svojeg prethodnika, programa Obzor 2000, Obzor Europa temelji se na trima glavnim stupovima. Cilj prvog stupa, izvrsna znanost, je ojačati položaj Europske unije na svjetskoj znanstvenoj sceni. To se nastoji postići pružanjem potpore najsuvremenijim istraživanjima i promicanjem vrhunskih znanja i vještina. Drugi stup, globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost, usmjeren je na promicanje inovacija u industrijama ključnima za vodeći položaj europskog gospodarstva. Treći stup, inovativna Europa, posvećen je poticanju revolucionarnih inovacija i poboljšanju cjelokupnog unijinog ekosustava inovacija. U okviru programa Obzor Europa uvedene su i misije kojima je cilj odgovoriti na goruće društvene izazove poput karcinoma, klimatskih promjena i pogoršanja stanja oceana i tla. Te misije imaju mjerljive ciljeve koji se trebaju postići unutar određenog vremenskog okvira. Programom se podržavaju i europska partnerstva među Europskom unijom, vladama država članica i privatnim sektorom koja koordiniraju istraživačke i inovacijske aktivnosti. Obzor Europa nudi različite vrste bespovratnih sredstava i natječaja namijenjene istraživačima, sveučilištima, poduzećima i drugim organizacijama. Ti natječaji pokrivaju širok raspon tema od zdravlja i klimatskih promjena do digitalnih tehnologija i energetike. Mnogi projekti koje financira Obzor Europa imaju potencijal da nam promijene život na bolje. Primjerice, razvoj novih zdravstvenih tehnologija i obnovljivih izvora energije pokreću sredstva tog programa. Razmotrimo pobliže dva primjera. Prvi se zove Next Gen BioPest. Riječ je o projektu za razdoblje od ožujka 2024. do veljače 2028. s proračunom u iznosu od preko 6 milijuna eura, od kojih Obzor Europa pokriva 90%. Cilj je unaprijediti suzbijanje štetnih organizama koji napadaju voće i povrće. Pod koordinacijom organizacije FORT sa sjedištem u Grčkoj, Next Gen BioPest usmjeren je na razvoj ekološki prihvatljivih bioloških pesticida za suzbijanje najštetnijih nametnika i patogena. Projektom se želi smanjiti ovisnost o sintetičkim insekticidima, poboljšati prinose, zaštititi zdravlje ljudi i promicati održivu poljoprivredu. Drugi primjer je inicijativa Omixense, u kojoj sudjeluje 5 država članica. Pokrenuta je u siječnju 2024. kako bi se unaprijedilo otkrivanje raka pluća. S pomoću najsuvremenije nanofotonske biosenzorske tehnologije, koja iskorištava obilježje svjetlosti, projekt će poboljšati otkrivanje raka pluća nemalih stanica, koji je najčešći oblik te bolesti. Projektom koordinira Institut za bioinženjerstvo Katalonije, a među suradnicima su vodeća sveučilišta te mala i srednja poduzeća. U okviru projekta kombiniraju se napredne tehnologije poput umjetne inteligencije, mikrofluidike i metamaterijala. Omixense neće samo poboljšati dijagnostiku karcinoma, nego će i utrti put inovacijama poput personalizirane medicine i telezdravstva u kojima se koristi tehnologija za pružanje zdravstvenih usluga na daljinu. Svaka država članica uspostavila je nacionalna kontaktna mjesta kako bi pomogla kandidatima u razumijevanju programa Obzor Europa. Njihovo osoblje pruža savjete, praktične informacije i pomoć u svim aspektima sudjelovanja u njemu. Iako s jedne strane Obzor Europa potiče međunarodnu suradnju, s druge on podržava konkurentno okruženje u kojem se financiraju najbolje ideje i projekti. Tim se dvojakim pristupom osigurava da Europska unija ostane globalni predvodnik u području istraživanja i inovacija. Europski parlament ima ključnu ulogu u oblikovanju programa Obzor Europa. Zastupnici su kroz parlamentarni postupak osigurali da program bude u skladu sa širim ciljevima politike Unije, poput Europskog zelenog plana i Europske digitalne strategije. Osim toga, pozivaju na dodjelu više sredstava u sklopu tog programa jer su prepoznali njegovu važnost za gospodarski rast, otvaranje radnih mjesta i društvenu dobrobit. Stoga program dokazuje da je Europska unija predana poticanju istraživanja i inovacija. Pružanjem znatnog financiranja, poticanjem suradničkih projekata i traženjem rješenja za društvene izazove, Obzor Europa doprinosi oblikovanju održive i prosperitetne budućnosti za sve Europljane. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
15: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa venujeme ďalšej dôležitej téme. Ako sa v období mylných informácií dostať k spoľahlivým zdrojom a kde nájsť oficiálne informácie inštitúcií Európskej únie. V čase blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu je kľúčové mať prehľad o kandidátoch, politikách a všetkých dôležitých aktuálnych témach. Internet je však priestorom s množstvom mylných informácií, čo sťažuje rozlišovanie medzi tým, čo je skutočnosť a čo nepravda. V tomto podcaste sa zameriame na to, ako sa efektívne orientovať vo svete informácií. Povedzme si najskôr, prečo je také dôležité vedieť nájsť spoľahlivé zdroje. Mylné informácie môžu ovplyvňovať naše vnímanie a rozhodnutia, najmä pri voľbách. Európska únia je zložité zoskupenie a ak chceme dobre rozumieť tomu, ako funguje, potrebujeme správne informácie. Pri vyhľadávaní informácií na internete obvykle najskôr zadáme do vyhľadávača niekoľko kľúčových slov. Tento postup je v poriadku, treba však pamätať na to, že prvé výsledky takéhoto vyhľadávania nemusia automaticky znamenať najspoľahlivejšie informácie. Často totiž ide o najnavštevovanejšie alebo sponzorované webové stránky. Základným postupom, ako identifikovať spoľahlivé zdroje, je otvoriť si priamo oficiálne webové stránky európskych inštitúcií. Tie ponúkajú presné a aktuálne informácie o politikách, právnych predpisoch a úlohe inštitúcií Európskej únie. Hlavnou oficiálnou webovou stránkou Európskej únie je europa.eu, ktorá obsahuje množstvo informácií priamo od zdroja. Oficiálne webové stránky únie možno v prvom rade rozpoznať podľa názvov ich domén, ktoré majú vždy koncovku europa.eu. Takisto sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch únie a v ich spodnej časti sú uvedené ďalšie inštitúcie alebo kanály Európskej únie. Fakty a údaje na týchto webových stránkach sú vždy overené pomocou vedeckých zdrojov a už štatistických inštitúcií. Ďalšou možnosťou je navštíviť oficiálne účty na sociálnych médiách, ktoré overujú a spravujú európske inštitúcie. Na týchto účtoch možno nájsť spoľahlivé aktuálne informácie a objasnenia týkajúce sa dôležitých tém. Overené účty sú zvyčajne označené modrou fajkou na znak ich hodnovernosti. Navštíviť môžete aj oficiálne webové stránky politických strán a kandidátov v európskych voľbách. Tieto stránky často uvádzajú ich podrobné programy a politické návrhy, čo vám umožňuje získať o nich viac informácií a lepšie ich tak porovnať s inými stranami a kandidátmi. Veľmi dôležité je tiež overovať informácie z viacerých zdrojov. V prípade alarmujúcej či kontroverznej správy overte jej správnosť u renomovanej spravodajskej organizácie alebo pomocou webových stránok na overovanie faktov. V neposlednom rade si dávajte pozor na informácie zdieľané na sociálnych médiách. Tie síce môžu byť veľmi užitočné pri nadväzovaní kontaktov či informovaní sa, zároveň však môžu byť živnou pôdou mylných informácií. Predtým, ako zdieľate informácie uverejnené na internete alebo im uveríte, si preto vždy overte ich zdroj a autora. Vyhľadanie spoľahlivých informácií pred európskymi voľbami je rozhodujúcim krokom k tomu, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť. Čerpanie informácií z oficiálnych webových stránok,

0: Kære skæbne, i beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
1: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understregedes behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understregede også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i juli 2015 udtalte Günther Oettinger, der var kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, følgende.
2: Vi må også eingestehen, dass Europa und die Welt.
0: Vi må også erkende, at Europa og verden, inklusive os, ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at beskytte ofrene. Folkedrabet i Srebrenica har efterladt sår og spor, ikke kun på Balkan, men i hele Europa. Det har efterladt dybe sår i Bosnien-Herzegovina, og det pålægger os fortsat en moralsk forpligtelse til ikke at glemme.
2: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlamentet opfordrede også til, at der udvikles uddannelsesmæssige og kulturelle programmer for at lære folk mere om sådanne grusomheder og gav udtryk for sin støtte til civilsamfundsorganisationer som Foreningen af Mødre fra Srebrenica og Tsebe-anklaverne. Organisationer som denne spillede en afgørende rolle med hensyn til at øge bevidstheden om grusomhederne og fremme forsoning. Derfor understreger beslutningerne EU's tilsagn om at forebygge sådanne forbrydelser og fremme varig fred og stabilitet i regionen.
0: I erkendelse af omfanget af Srebrenica-tragedien vedtog FN's generalforsamling i 2024 en resolution, der gjorde den 11. juli til den internationale mindedag for ofrene for folkedrabet i Srebrenica. Dagen tjener til at ære mindet om ofrene og til at bekræfte det internationale samfunds tilsagn om at forhindre sådanne grusomheder i fremtiden.
1: Folkedrabet i Srebrenica er virkelig et af de mørkeste kapitler i nyere historie. Begivenhederne i juli 1995 er et eksempel på de ødelæggende konsekvenser af etniske konflikter og det kritiske behov for en effektiv international intervention. Den årlige mindehøjtidelighed den 11. juli er ikke kun en hyldest til ofrene, men også en opfordring til verden om at være på vagt over for folkedrab og etnisk udrensning. Det er en vigtig påmindelse om, at det internationale samfund skal overholde principperne om menneskerettigheder og retfærdighed for at forhindre historien i at gentage sig.
0: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: O Parlamento Europeu é bem mais do que apenas os seus deputados. Por detrás desta enorme instituição há milhares de pessoas que diariamente se empenham em tornar a União Europeia mais acessível, funcional e transparente para os seus cidadãos. E um tão elevado número de pessoas pode rapidamente tornar-se impossível de gerir. É por isso que os órgãos administrativos como a mesa são indispensáveis. A mesa, com M maiúsculo, é, juntamente com a Conferência dos Presidentes, um dos dois órgãos diretivos do Parlamento Europeu. É composta pelo Presidente do Parlamento Europeu, pelos 14 vice-presidentes e pelos 5 questores, eleitos pelo Parlamento para um período renovável de 2 anos e meio. Em caso de empate nas deliberações da mesa, o Presidente tem voto de qualidade. Os questores, por seu lado, são membros da mesa na qualidade de consultores, ou seja, prestam assistência à mesa a título consultivo, mas não podem participar nas votações. A mesa desempenha inúmeras tarefas administrativas e financeiras intraparlamentares. Por outras palavras, é responsável por todos os assuntos relativos ao funcionamento interno do Parlamento Europeu. Projeta o orçamento do Parlamento e decide sobre todas as questões administrativas, organizacionais e relacionadas com o pessoal. Assim, é a mesa que gera a política imobiliária da instituição, que trata dos subsídios e das despesas dos funcionários e que elabora as orientações do Parlamento, nomeadamente no que diz respeito ao teletrabalho. Trata igualmente dos pedidos relativos à condução das sessões e pode autorizar reuniões de comissões ou delegações fora dos locais de trabalho habituais. Prepara ainda o mapa previsional das despesas do Parlamento. Além disso, determina os montantes atribuídos aos partidos políticos representados no Parlamento Europeu e o tempo que lhes é atribuído durante as sessões plenárias. Mas não é tudo. É também a mesa que nomeia o secretário-geral que dirige os serviços administrativos do Parlamento e decide a composição e a organização do secretariado-geral. Nomeia igualmente os altos funcionários. Para levar a cabo todas as suas tarefas, a mesa reúne-se habitualmente 2 vezes por mês. As atas da mesa são traduzidas para as 24 línguas oficiais da UE e posteriormente impressas e distribuídas a todos os deputados. Naturalmente, qualquer deputado pode formular perguntas sobre as atividades da mesa. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
4: Právě teď ve vaší skříni určitě poklidně leží alespoň jedno tričko s příběhem, který pravděpodobně nechcete slyšet. Ruce, které jej vyrobily, patří lidem, kteří jsou přepracovaní, nedostávají odpovídající plat a jsou jim upírána základní práva. Na vypěstování bavlny k výrobě jednoho trička je potřeba půda, chemikálie, energie a přibližně 2700 litrů vody. To vše na kus oblečení, který si na sebe vezmeme jen párkrát. Je dobré pochopit, co vše výroba jednoho trička obnáší. Když si to uvědomíme, vydáme se na cestu, na níž se budeme při nákupech rozhodovat s větším rozmyslem. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu se zabýváme tím, co Evropská unie dělá proti negativním dopadům rychlé módy.
5: Abychom pochopili, jak rychlá móda neustále přibývá, musíme se nejprve podívat sami na sebe a na způsob, jakým nakupujeme nejen oblečení. Z nakupování člověk může mít dobrý pocit. Studie provedené univerzitami Stanford, MIT a Carnegie Mellon totiž ukázaly, že když vidíme nějaké oblečení, které se nám opravdu líbí, náš mozek uvolňuje dopamin, což je chemická látka spojená s potěšením a odměnou. A pokud je zboží levné, je ten pocit ještě silnější.
4: Značky rychlé módy na tomto pocitu založily své obchodní modely. Jako příklad můžeme uvést online platformy jako Shein a Temu nebo globální oděvní značky. Vyrábějí obrovské množství módního oblečení za nízké ceny a velmi rychle je uvádějí do oběhu. A trendy se neustále mění. Nové kousky se v obchodech objevují každý týden. Poselství je následující. Nakup dnes, párkrát si to vezmi na sebe a popojedem. V Evropě se 4 až 9% všech textilních výrobků uváděných na trh zničí, aniž by je kdy měl kdo na sobě. Tak funguje rychlá móda.
5: Každý člověk v Unii každoročně koupí přibližně 19 kg oblečení a vyhodí přibližně 12 kg. Oblečení si rychle najde cestu do našich skříní a stejně rychle je nahradí další levný kousek. Ale zatímco šifra na cenovce je nízká, skutečné náklady pro životní prostředí a dělníky, kteří toto oblečení vyrábějí, jsou obrovské.
4: Podle Evropské agentury pro životní prostředí patří textilní průmysl mezi odvětví, která mají nejhorší dopad na životní prostředí. Je třetím největším spotřebitelem vody i půdy, hned po jídle a bydlení. Pěstování bavlny, která se používá k výrobě tkanin, jako je džínovina, vyžaduje obrovské množství vody a rozsáhlé plochy zemědělské půdy. Pesticidy používané při pěstování bavlny zase ohrožují zdraví zemědělců a lidí žijících v okolí. I samotná výroba má neblahý dopad. Textilní průmysl způsobuje přibližně 20% znečištění čisté vody na celém světě, zejména vypouštěním chemických látek používaných k barvení a úpravě tkanin.
5: Móda také významně přispívá k emisím skleníkových plynů. Oblečení se často vyrábí v dlouhých a složitých globálních dodavatelských řetězcích a než dorazí do našich šatníků, cestuje napříč kontinenty. Mnoho oděvů se vyrábí ze syntetických vláken, jako je polyester a nylon. Jejichž degradace trvá stovky let. Umělé materiály způsobují další potíže – znečištění mikroplasty. Při každém praní syntetických oděvů se do vody uvolňují drobná plastová vlákna. Postupem času se mikroplastů v oceánech nahromadily stovky tun.
4: Ani když oblečení vyhodíme, příběh tím nekončí. V současné době se do nových oděvů recykluje méně než 1% oděvů použitých. Většina se spaluje, zakopává na skládkách nebo vyváží jako odpad. Hory vyřazených kusů rychlé módy cestují mimo Evropu a končí na otevřených skládkách v částech Afriky, kde zahlcují místní systémy a kontaminují půdu a podzemní vody. Neničíme tím jen životní prostředí. Lola Sanchez Caldentejová, bývalá zpravodajka parlamentu pro strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky, uvedla.
6: To, že my máme obchody plné neskutečně levného oblečení, znamená, že dělníci, kteří to oblečení vyrobili, dostali zaplaceno velmi málo. Nemají žádnou jistotu zaměstnání, pracují pravděpodobně v otrockých podmínkách a je dost dobře možné, že se na jejich pracovišti absolutně nedbá na bezpečnost práce.
4: V roce 2013 se zřítila továrna Rana Plaza v Bangladéši a zabila více než 1100 pracovníků. Jednalo se o nejsmrtelnější neštěstí v dějinách oděvního průmyslu. Katastrofa odhalila, v jak nebezpečných a nedostatečně placených pracovních podmínkách vzniká globální móda. Dostala do centra pozornosti na celém světě udržitelnost a spravedlivé pracovní postupy a vyvolala naléhavé otázky ohledně skutečných nákladů levného oblečení. Tyto události jsou již řadu let zdrojem politických diskuzí v Evropě a staví módní průmysl do popředí politické agendy.
6: V roce 2022 předložila Evropská komise strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky. Cílem je, aby do roku 2030 měly oděvy prodávané v Evropě delší trvanlivost, byly snadněji opravitelné a obsahovaly více recyklovaných materiálů. Součástí této strategie jsou některé kroky, které EU podnikla v boji proti negativním dopadům rychlé módy.
4: Za prvé vzniklo nařízení o ekodesignu. Od roku 2024 může Unie díky novým pravidlům pro ekodesign stanovovat minimální normy pro trvanlivost a kvalitu výrobků. V praxi to znamená, že oblečení bude muset být vyrobeno tak, aby se nejen prodalo, ale i vydrželo. Všimli jste si toho, že zipy se často rozbíjí jako první? Podle nařízení o ekodesignu budou muset být součásti, jako jsou zipy a knoflíky, odolnější a snadněji opravitelné.
6: Za druhé je zakázáno ničit neprodané oděvy. Unie nyní zakázala ničení neprodaných oděvů a uplatnila zásadu znečišťovatel platí. To znamená, že značky musí převzít odpovědnost za odpad, který vytvářejí, a podílet se na nákladech na sběr a recyklaci oděvů, které uvádějí na trh.
4: Za třetí má být zaveden digitální pas výrobku. Prostým naskenováním QR kódu spotřebitelé uvidí, odkud pocházejí suroviny, kde se textilie zpracovala a kde byl oděv ušit.
6: Evropský parlament soustavně vyzývá k přechodu od modelu rychlé módy k oběhovému textilnímu odvětví. Europoslanci prosazují, aby oděvy byly navrženy tak, aby vydržely, bylo možné je opravit a ne vyhodit, a na konci jejich životnosti je recyklovat. Parlament svou prací na právních předpisech o odpadech a pravidlech pro udržitelné výrobky přispěl k tomu, aby se tyto zásady proměnily v závazné povinnosti pro členské země Unie i firmy působící na evropském trhu. Delára Burghartová, která stála v čele činnosti parlamentu v oblasti udržitelných textilních výrobků, prohlásila.
4: Jistě, že máme důležité nástroje, díky nimž je nakupování pro spotřebitele transparentnější. Nesmíme ale nechat zátěž jen na bedrech spotřebitelů. Musíme mít povinný regulační základ pro udržitelné textilní odvětví.
6: Takže příště, až si vyberete nové tričko, na chvilku se zastavte. Přečtěte si cedulku. Zjistěte si, odkud pochází a kam půjde, až ho donosíte. Je na čase, abychom změnili naše šatníky. Vybírejme si méně, za to kvalitnějších kousků, které jsou nadčasové a vydrží léta. A pokud chcete ušetřit peníze, zvažte oblečení z druhé ruky. Tak také můžete dát oblečení druhou šanci. Protože každý levný kousek má svou cenu. A tu platí naše planeta a lidé dlouho poté, co se vrtkavá móda zase změnila.
4: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
7: Kradamskanani achta lochtfiachna na horpa fehefe she. Shidna koikskanana vexanami achta gradam lochtfiachna lochs fehefe she. Christy, Def. It was just an accident. Love me tender, agus, sentimental value. Skanan drami achta e Christy, a shkrieg agus a steward Brendan Canty, skanan orags green grafador ernach. Ta Christy agus Shane, Bertrahar, Scarha, a revoiget yokaraka. Sachoras Corum, in a goni fein dian kiano go hoban, kahishid reetuch an ish leshanoma ta hart, ags Christi a dian of kinti fein a ho chi.
8: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
7: The premier down the Skanan, a Shaktukuigu Agron, Dale Skanan Internationta Berlin, on Berlinale, Agsvoshan Grand Prix, Sarano Generation 14 Plus, Dear Herr Noige, Voshan Gradam, Dunskanan Ernachis Fair, Igflaskanan Nagali, Inuil Fehefe Kuig, Koma. Skanan Dramiachta, Spinach, a Def, O Fehefe Kuig, Ashkrieg, Agsistur, Eva Libertad. Is on ne agus gearscanán den anam céanna ar leanúint, animníoch do gradam gáia in fehefe trí. Tá Angela, ban mhór atá ag obair i gceantar tuathe na Spáinge, a súile leanamh, le na pártaí, éisteachta, Hector. Cuirnan turachas imníorthe, féin am áirachas agus a cumas cumarsáide le na hinín, spreagan bre na hiníne gearchéim den leanúin. Ní mór de Angela dailáile tógáil a hiníine a saol nach réirean ar a riachtanis.
9: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
7: Hí premiér dounda agus gonán ag seachta cúigú Berlinale. Aitar Voise, Dois Lochfiachna, Panorama, Don Skananas Fair, Ogson Free of Goose of Runnan, Conaim Idanashuntan and Alien. Skane Share, it was just an accident. O Fehefe Koi, a Shkrieg Ogson Stewart, Jaffer Panahi, Stewarahor Iranach, Corle Rukane, Idan Nirain, and Rank Ogs Luxembourg. Alarna Hiha, Tagan Kart Domashtahe, Congrashta Vahid, McNor. Tigtar dog gur tmání na carta an tifigach rialtis a chéasé. Tusk na faca sé a í gríomh, ní sé cinta gur bé féin atá ána ná rírif.
10: Nigam dúz éin dó, rúi sáad zíad bide karo sa sáchte.
11: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
10: تا کی باید منتظر باشین
11: تا وقتی که بهوش بیاد
10: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش باهوش رو میکنیم بکنیم تو گور
7: شخت و حق دو فیل اسکنان کنز ایشتر وایکشه پام دور اسکنان درامیخت فرانکو که لوف می تندر اشکریگ اگزستور ان کازنف کامبنت تا خوکماد ای کلیمانس بانه تا سکارا اون فرکیله لران لران پلینته ارماک پال Thraiste Cuidrav Noah Hosu le Sarah Afach, Dinan Laurent Irocht I Ascara on Amach.
12: Là, on peut y aller comme ça?
13: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
7: The premier down the in Skanan, Ranog, and Sartan Regard, Shanto Fail Skanan, Can, Aitar Amniache, the Gradam, Queer Pam, Coma. Skanan, Green Drama, a Sentimental Value, a Stuart Joachim Trier, Skanan Or Danvargach Ruach, Tresh Vos of Aher, Kahignora Ax Agnes, Dvorka, Aigahort, Ernaher, Gustav, Stuart Horskanan, a Via Kailul, a Regiad, agus iad na báis dí. Is eis dór stáitse atá díirthe a garmí nóra níis, ag lach cosán éag súile Agnes a fioch saol taillig tradisiúnta. Agus súile gé le teachta níir, Bertíon Gustav skanan bunnethe ar héal tragáide a bháthair féin a bhúnlaigh tráma an chugaigh, nuair dhiúltaíon nóra an phríomhráil, roghnaíonn sé réalt ó Hollywood ina hinid. Lining scanú denan Gustav Iarracht a Iarracht Garimiúil a Agháil, ach an féidir leis an nasc briste lena hinínacha a Iesú.
14: Han ikke her fra året med salget, jeg trodde jo det, da, men ja, nå har vi sett prosjekt.
15: Hva sa du?
14: Nei, det jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
7: Vi premiere down da, in Skanans
15: Free
7: Quarters, Dele Skanans Can, Fehefe
14: Koi.
7: Hva har han snakket med deg om? Jeg har vært en Grand Prix. Rønner jeg med Skanan Roach. De roos en skanaan laanade ieder nationt is ver aag in neerhoogtu hagraan de gradam en akadiv. Is paneel de hanole skanaan o gakkern de norp a chappen ko oor de hori on guste kultuur og sin jachish s'farlement gak bleen a roni in de koig om a hoor derig. Te spanter na skanaan animenhe de gradam lok fiekne loks nin in shirish ashtukan farlement na horpe fohid luwarhe. If fiche cahar hanga ifigiúil an éantish, I bictúrin ar fud na hórpa. Bíg dína hén chun na scanáin a gáil in ábalta scór as cúi gréalt a hort dan na scanáin, buint úsáid as ardán scórála lux. Rón ófer an búitóir, bunnaha ar vóti a srí farlament na hórpa agus vóti a phobl. Sfiú, cuig a fengéad an tarad dernach na vóti o gach rúpa díf. Fóg rófer an búitóir in abrán, ag shermin a speciálta rachtál fyr a barlament na hórpa. Sétá geiste lux gradam scanáníocht le féachna na hórpa, ná ár de harach scanáin í aláin le téimí sóisialt agus polytúla. Tá sé mar aim leis ár de harach geisna sóisialta polytúla agus cultúra na hórpa. Sa tar a bhís arachán pálmint na hórpa, tar éis na cúig scanáin anna aistrú agus áhead lú i fecha cehar hanga ifigiúla néantais de le féachna báir agus lábháir. Sé Europarl Radio, Radio Gréasán, Farlam na Hórpa, a chur an podcréile sa i de láthair.
16: Toukokuun ensimmäinen päivä 2004 oli historiallinen käännekohta 10 Euroopan maalle. Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyivät silloin Euroopan unioniin. Se oli juhlallinen yhtenäisyyden ja rajattomien mahdollisuuksien hetki. Tutustutaan nyt tarkemmin tähän käännekohtaan. EU on laajentunut useita kertoja historiansa aikana, kun mukaan on tullut uusia jäsenmaita. Vuonna 2004 Euroopan unioni koki kaikkein aikojen suurimman laajentumisensa, kun siihen liittyi 10 uutta maata. Ne olivat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Laajentumisen jälkeen jäsenmaita oli 25. Tulevaisuuden visiona oli kuitenkin laajentua 30 jäsenmaan unioniksi. Miksi tämä laajentuminen on niin merkittävä? Ensinnäkin se oli Euroopan unionin suurin yksittäinen laajentuminen. EU:n jäseniksi tulivat silloin 3 entistä neuvostotasavaltaa eli Latvia, Liettua ja Viro, 4 entistä Neuvostoliiton satelliittivaltiota eli Puola, Slovakia, Tšekki ja Unkari, entinen Jugoslavian tasavalta Slovenia sekä 2 Välimeren saarta eli Kypros ja Malta. Näiden maiden tavoitteita olivat tiiviimpi yhteistyö, vauraus ja solidaarisuus. Laajentumisessa oli kyse paljon muustakin kuin pelkästä EU:n jäsenmaiden määrän kasvusta. Se merkitsi geopoliittisen toimintaympäristön muutosta, joka muokkaisi Euroopan tulevaisuutta tulevia sukupolvia varten. Laajentuminen siirsi Euroopan unionin ulkorajaa kauemmas itään ja vahvisti sen roolia Eurooppaa vakauttavana voimana. Miksi nämä kansakunnat halusivat liittyä unioniin? Monille niistä se oli tilaisuus lunastaa lupaus demokratiasta, vapaudesta ja niistä lukuisista mahdollisuuksista, joita EU symboloi. Laajentuminen tapahtui Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen hallintojen kaaduttua ja mahdollisti siirtymän demokratiaan ja markkinatalouteen. Tämä historiallinen laajentuminen 15-25 jäsenmaahan oli pitkän liittymisprosessin huipentuma. Rautaesirippu ja kylmä sota olivat pitäneet Euroopan yli puolen vuosisadan ajan kahtia jakautuneena. Nyt se aika oli ohi ja Eurooppa yhdistyi jälleen. Vuoden 2004 laajentumisella oli merkittäviä vaikutuksia myös EU:n virallisiin kieliin. Voisi jopa sanoa, että edessä oli aivan uudenlainen haaste, sillä EU:n virallisten kielten määrä kasvoi yhtäkkiä 11–20. 9 uutta kieltä olivat Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakki, Sloveni, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan parlamentin käännöspalveluun perustettiin niitä varten 9 uutta käännösyksikköä. Kun jäsenyysneuvotteluita käytiin laajentumista edeltävinä vuosina, muiden kielten kääntäjät ja tulkit opiskelivat intensiivisesti näitä tulevien jäsenmaiden kieliä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön. EU:n kielten kirjo osoittaa, että unioni haluaa osallistaa ja hyväksyy monimuotoisuuden. Kieli ei ole pelkkä viestintäväline, se on myös ikkuna tietyn maan historiaan, kulttuuriin ja identiteettiin. Kääntämisen ja tulkkauksen avulla EU varmistaa, että jokaisen ääni tulee kuulluksi. Unioniin on liittynyt vuoden 2004 laajentumisen jälkeen vielä Bulgaria ja Romania vuonna 2007 ja Kroatia vuonna 2013. Vuoden 2004 laajentumisesta on kulunut jo 20 vuotta, mutta sen vaikutukset tuntuvat yhä kaikkialla Euroopassa. Se on vahvistanut EU:n asemaa toivon tuojana ja edistyksellisenä yhteistyökumppanina alati muuttuvassa maailmassa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
15: Počuli ste už niekedy o podpredsedoch Európskeho parlamentu? Už len z názvu ich funkcie je zrejmé, že v parlamente zohrávajú dôležitú úlohu a že sú významnými politickými osobnosťami. Viete však, kto konkrétne sú podpredsedovia Európskeho parlamentu, čo robia a ako sú volení? Všetko sa začína voľbami, rovnako ako v prípade predsedu parlamentu. Európske voľby sa konajú každých 5 rokov, ale parlament volí svojho predsedu a podpredsedov každého 2,5 roka. Podpredsedovia sa volia na prvú polovicu legislatívneho obdobia parlamentu hneď po júlových európskych voľbách. Druhé voľby sa konajú o 2,5 roka neskôr v januári v polovici legislatívneho obdobia. Voľba nového podpredsedu či podpredsedničky sa môže uskutočniť aj v prípade, že sa jedno z podpredsedníckych miest v priebehu funkčného obdobia uvoľní. To sa môže stať napríklad vtedy, ak sa súčasný podpredseda presunie na inú politickú funkciu vo svojej krajine alebo v inej inštitúcii Európskej únie. K podobnej situácii došlo napríklad v januári 2023, keď bol za podpredsedu Európskeho parlamentu zvolený Mark Angel z Luxemburska. Nahradil grécku podpredsedničku Evu Kailiovú, ktorá bola vylúčená z parlamentu po škandále s praním špinavých peňazí a korupciou. Kandidátov na podpredsedu môžu nominovať politické skupiny alebo skupina, ktorá zastupuje aspoň 1/20 všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Za súčasného stavu je teda potrebných minimálne 36 europoslancov. Na zvolenie je potrebná absolútna väčšina. To znamená, že kandidát musí získať viac ako polovicu všetkých hlasov odovzdaných poslancami v tajnom hlasovaní. Podpredsedníckych miest je celkovo 14. Tie môžu byť obsadené hneď v prvom kole, ak uvedenú absolútnu väčšinu hlasov získajú všetci kandidáti. Ak je však počet úspešných kandidátov nižší ako 14, na obsadenie zvyšných miest sa zorganizuje druhé kolo hlasovania za rovnakých podmienok. Ak ani po ňom nie sú obsadené všetky miesta, uskutoční sa tretie kolo. V ňom už však kandidátom stačí relatívna väčšina, čiže zvolení budú tí, ktorí získajú najviac hlasov. V ojedinelých prípadoch, keď viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, prípadne miesto najstaršiemu z nich. Teraz sa však pozrime bližšie na úlohy a povinnosti uvedených 14 podpredsedov. Predseda či predsednička parlamentu deleguje na svojich 14 podpredsedov rôzne úlohy. Tou hlavnou je pomáhať vedeniu parlamentu, reprezentovať ho a v prípade potreby ho zastúpiť. Podpredsedovia môžu napríklad viesť plenárne schôdze parlamentu. To znamená, že môžu schôdzu otvoriť, prerušiť a ukončiť. Okrem toho zabezpečujú poriadok v rokovacej sále, udeľujú slovo, vyhlasujú rozpravy za skončené, umožňujú hlasovanie o rôznych otázkach a oznamujú výsledky hlasovania. Podpredsedovia môžu parlament zastupovať aj na medzinárodnej scéne, pri slávnostných príležitostiach a v administratívnych, právnych a finančných záležitostiach. Často ide napríklad o návštevu krajín mimo Európskej únie alebo stretnutia so zástupcami iných orgánov či inštitúcií. Podpredsedovia spolu s predsedom a tzv. Kvestormi tvoria predsedníctvo parlamentu. To stanovuje pravidlá, ktoré zabezpečujú, aby všetko v parlamente fungovalo hladko. Predsedníctvo tiež pripravuje návrh parlamentného rozpočtu a rozhoduje o administratívnych, organizačných a personálnych otázkach. Pri voľbe členov predsedníctva sa poslanci snažia zabezpečiť, aby podpredsedovia a kvestori do značnej miery odrážali rozloženie politických skupín v parlamente. V tomto podcaste sme sa venovali zásadnej úlohe, ktorú zohrávajú podpredsedovia Európskeho parlamentu. Viac informácií o iných dôležitých pozíciách v parlamente, napríklad o funkcii predsedu, predsedníctva a kvestorov, sa dozviete v ďalších dieloch nášho podcastového seriálu V džungli Eurožargónu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
17: Immaġna d-dinja fejn l-istudenti u l-edukaturi jistgħu jiċċaqilqu b'mod aktar faċli bejn pajjiżi differenti madwar l-Unjoni Ewropea. B'hekk jarrikixxu l-esperjenzi tagħhom u jwessgħu l-orizzonti. Permezz tal-istabbiliment taż-żona Ewropea tal-edukazzjoni, l-Unjoni Ewropea qed taħdem bis-serjetà biex din il-viżjoni issir realtà. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se niddiskutu kif l-Unjoni Ewropea trid tagħmel edukazzjoni ugwalment aċċessibbli għall-istudenti kollha, inkluż billi tgħib l-aċċess għall-programmi tal-Unjoni Ewropea għall-mobilità tat-tagħlim. Iż-żona Ewropea tal-edukazzjoni għandha l-għan lissaħħaħ il-kooperazzjoni tippromovi l-mobilità fl-edukazzjoni u taħriġ u tibni sistemi edukattivi aktar reżiljenti u inklusivi. Komponenti ewlieni taż-żona Ewropea tal-edukazzjoni huwa li tippromovi l-mobilità għat-tagħlim. L-iskop huwa li jinelbu ostakli bħal restrizzjonijiet finanzjari, in-nuqqas ta' informazzjoni, ħiliet lingwistiċi insuffiċjenti u piżijiet amministrativi li jistgħu jfixklu l-mobilità. Iżda kif bdiet din l-inizjattiva tal-mobilità għat-tagħlim?
18: Il-mexxejja Ewropej l-ewwel approvaw l-idea ta' żona Ewropea tal-edukazzjoni fis-Summit Soċjali ta' Gothenburg tal-2017. Minn dak iż-żmien, kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Kunsill qasmu l-idea tagħhom dwar kif għandha tkun iż-żona Ewropea tal-edukazzjoni. Il-bażi tal-aġendi tagħhom hija li jtejbu l-kwalità tal-edukazzjoni għaż-żgħażagħ f'ambjenti li għandhom jippromovu l-inklużività u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri minn kmieni. Barra minn hekk, kooperazzjoni aktar mill-qrib fl-edukazzjoni għandha tiżgura wkoll li l-istudenti adulti jkollhom l-opportunità li jsegwu tagħlim tul ħajjithom. L-edukazzjoni għandha wkoll iżomm il-pass ma' tranzizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi biex l-istudenti tal-lum ikunu jistgħu jagħtu semhom biex jiġu indirizzati dawn l-sfidi fil-futur.
17: Iż-żona Ewropea tal-edukazzjoni tippermetti li l-pajjiżi jikkooperaw fuq xi aspetti tal-edukazzjoni fil-waqt li jkollhom ukoll il-kontroll ġenerali tas-sistemi edukattivi tagħhom stess. Kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea huwa responsabbli għall-edukazzjoni u t-taħriġ tan-nies li jgħixu fih. Madankollu matul is-snin l-Unjoni Ewropea stess kellha rwol ewlieni biex tagħmel l-edukazzjoni aktar aċċessibbli bejn il-fruntieri. Dan jinkludi l-implementazzjoni tal-proċess ta' Bologna li jistabbilixxi żona Ewropea ta' edukazzjoni għolja.
18: Il-programm ta' finanzjament Erasmus Plus li għandu l-għan li modernizza l-edukazzjoni permezz tal-mobilità.
17: U dikjerazzjoni ta' Copenhagen li tat spinta l-kooperazzjoni fl-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali.
18: Fl-2010 l-Unjoni Ewropea stabilit programm ta' miri edukattivi għal 10 snin, għalija stess permezz tal-qafas għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u taħriġ. Għalkemm xi miri ntlaħu, oħrajn sfortunatament ma ntlaħux. Per eżempju, kien hemm żieda kemm fil-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni bikrija tat-tfal, kif ukoll fir-rata ta' suċċess fl-edukazzjoni post-sekondarja. Madankollu, studju tal-2018 sab li proporzjon ta' żgħażagħ ta' 15-il sena b'ħiliet bażiċi baxxi fil-fatt kien żdiet ukoll.
17: Għalkemm l-isforzi biex jittejbu l-edukazzjoni u t-taħriġ kisbu riżultati imħalta, il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew jaqblu li r-riski huma kbar. It-tagħlim tul il-ħajja għandu jħejjel iċ-ċittadini tal-lum kif ukoll dawk futuri għal-irwoli attivi fis-soċjetà u għandu jagħmilhom reżilienti fil-konfront ta' kriżijiet ripetuti. Dan it-tagħlim għandu jippermettilhom ukoll li jieħdu sehem fit-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Pereżempju, l-Unjoni Ewropea għandiet is-Sena Ewropea tal-ħiliet li se tibqa' għaddejja sa 8 ta' Mejju 2024. Din il-kampanja għandha lan li tammar lill-individwi bil-ħiliet meħtieġa għal impjiegi ta' kwalità u tgħin il-kumpaniji jindirizzaw in-nuqqas ta' ħiliet madwar l-Ewropa. Eluf ta' avvenimenti u attivitajiet iffukati fuq l-iżvilupp tal-ħiliet huma skedati li jsiru madwar l-Ewropa matul dan il-perjodu.
19: Studju tal-Parlament Ewropew tal-2021 wera l-viżjoni tal-Ewropa bħala spazju għall-edukazzjoni kienet parti integrali mill-proċess ta' integrazzjoni Ewropea mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. B'riżultat ta' dan, il-Parlament jappoġġja spazju uniku Ewropew għall-edukazzjoni, fil-waqt li fl-istess ħin jinfasizza l-importanza ta' finanzjament adegwat biex xejn l-edukazzjoni jsir aċċessibbli b'mod ugwali għall-istudenti kollha, inkluż it-tip tal-aċċess għall-programmi ta' mobilità għat-tagħlim tal-Unjoni Ewropea.
17: L-aktar inizjattiva prominenti tal-Unjoni Ewropea għall-mobilità għat-tagħlim hija l-programm Erasmus. Fl-aktar format riċenti tiegħu il-programm il-ġdid Erasmus 2021 sal-2027 se jkompli jipprovdi finanzjament għall-Erasmus Plus għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Fil-waqt li l-Erasmus Plus offra opportunitajiet ta' mobilità li l-aktar minn 4 miljun persuna matul il-perjodu 2014 sal-2020, l-aħar programm għandu lan li jmur lil-in u jilħaq sa 12 miljun parteċipant. Il-programm Erasmus tal-ġenerazzjoni l-ġdida jżomm approċċ ta' tagħlim tul il-ħajja. L-inizjattivi ewlenin jinkludu n-Networks Universitari Ewropej u l-Karda Ewropea tal-istudenti. Jiffoka wkoll fuq l-inklussività u jimmira l-aktar simplifikazzjoni għall-utenti finali. Il-programm jinkorpora l-isport fl-istruttura ewlenija tiegħu, jespandi l-użu ta' digitalizzazzjoni, jappoġġja oqsma ġodda ta' għarfien u jintroduċi inizjattiva ġdida ta' mobilità imsejħa Discover EU.
19: Biex nikkonkludu, nistgħu ngħidu li l-Unjoni Ewropea u l-korpi tagħha qed jimmiraw li jtejbu l-opportunitajiet ta' tagħlim għan-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea billi jaġġornaw kontinwament il-proġetti li għaddejjin bħalissa fil-waqt li jistabbilixxu oħrajn ġodda. Inizjattivi ewlenin bħall-programm Erasmus għandhom ikomplu jiffaċilitaw il-mobilità Ewropea u jwasslu lill-istudenti biex jaħdmu b'mod kreattiv. Iż-żona Ewropea tal-edukazzjoni għandha tissodisfa dawn it-tiġijiet u sussegwentement tgħin biex jitneħħew l-inugwaljanzi u n-nuqqasijiet edukattivi.
17: Dan it-tip huwa proċess kontinwu. Kemm fil-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-pajjiżi individwali qed jittieħdu diversi miżuri u dan se jkompli seħħ. Għalhekk id-dibattiti u l-leġiżlazzjoni dwar l-edukazzjoni se jibqgħu fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
20: Dostu panis vugdje. U vašem automobilu, kod kuće, na mobitelu. A on je radio, što drugo. 13. veljače obilježava se Međunarodni dan radija. Tim povodom osvrnut ćemo se na taj pouzdani medij koji je jednom spasio i Eiffelov toranj. Pojavu radija omogućio je niz tehnoloških inovacija iz 19. stoljeća. Amerikanac Samuel Morse izumio je telegraf, Njemac Heinrich Rudolf Hertz otkrio je radiovalove, a 1899. Talijan Guglielmo Marconi uspostavio je prvu radiovezu preko La Manche. U Francuskoj je u prosincu 1921. novo osnovani radio Tour Eiffel počeo s emitiranjem prijenosom jednog koncerta. A samo koju godinu prije toranj je trebao biti srušen. Da, dobro ste čuli. Eiffelov toranj sagrađen je za svjetsku izložbu u Parizu 1899. i trebao je biti demontiran 20 godina kasnije. Spasila ga je funkcija divovskog radioodašiljača, a ugradnjom 12 metara visoke antene njegov je vrh dosegnuo visinu od 324 metra. No vratimo se kratkoj povijesti radija. Neki se možda sjećaju da su njihovi bake i djedovi imali goleme radioprijemnike. Njih su poslije Drugog svjetskog rata zamijenili manji tranzistori i od tog trenutka radio se mogao slušati svugdje. Tijekom 80. i 90. godina prošlog stoljeća došlo je do digitalne revolucije, kad je modulirani radioval ustupio mjesto digitalnom zemaljskom radiju i emitiranju putem satelita. Početkom novog tisućljeća nastupilo je doba podcasta i internetskog radija. Tako je radio održao korak s vremenom. Ustoličio se kao moćan instrument za slavljenje raznolikosti čovječanstva koji nudi javnu tribinu za demokratske rasprave. I dalje je među najčešće konzumiranim medijima na svijetu, a upravo je zato Europski parlament odlučio proizvoditi radijske sadržaje. Naše sadržaje možete, među ostalim, poslušati i na stranici Europarl Audio.
2: Schengen. The Schengen area, in its current shape, covers the territories of 27 European countries, including 23 EU member states, as well as Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. In the Schengen area, it is possible to travel freely from one country to another without being subjected to any border checks, regardless of what kind of border is crossed, land, sea or air. One therefore has to pass through border controls only when crossing an external border between a Schengen member state and a third country, for instance between Poland and Ukraine. Several new members have joined the Schengen area recently. Croatia just joined the Schengen area on the 1st of January 2023. In addition, EU countries decided unanimously at the end of 2023 to give the green light for the removal of border controls with Bulgaria and Romania at the EU's internal air and maritime borders. This will take effect as of the 31st of March 2024. However, the decision on lifting controls at the land borders will be made at a later stage. This means that only two EU countries are not part of the Schengen area. These countries are Ireland and Cyprus. Cyprus is currently undergoing an evaluation process that assesses if the country fulfills all the required criteria to join the borderless zone. Meanwhile, although Ireland is not legally bound to join the Schengen area, it may request to do so at any time.
21: Libre circulation des personnes.
22: Schengen.
21: It's based on co-decision.
22: Problems at the border.
23: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
22: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
2: However, it is important to note that all EU citizens have the right to free movement, regardless of whether they are nationals of a country which has joined the Schengen area or not. Therefore, when crossing a border between an EU member state belonging to Schengen and an EU member state which is not part of Schengen, EU citizens will, in principle, be subjected only to a marginal border check with the aim of verifying their identity. As far as third country nationals are concerned, the Schengen states have harmonized conditions and procedures for obtaining short-stay visas, which allow their holders to move freely within the Schengen area during a period of up to 3 months, per 6 month period. Not all third country nationals are required to apply for Schengen visas though. For example, American or Australian citizens are exempt from this.
21: Schengen.
2: Schengen does not mean an unconditional removal of all sorts of controls related to travel. In this respect, it is crucial to have in mind the difference between border checks and security checks. The latter are performed for security reasons, for instance, at the airport, and also apply to passengers who are travelling within the Schengen area. A passenger may also be required to show a document certifying their identity, to prove they are the lawful owner of their ticket. At the same time, it is worth mentioning here that, exceptionally, border controls may be temporarily reintroduced by a Schengen state, if it has established a serious threat to its public policy or internal security. This option has been applied several times in practice. For example, when France reinstated border controls due to terrorist threats.
21: Schengen.
2: Thus, Schengen is not only about facilitating travel, but also about keeping the entire area secure. The Schengen Information System is a specially created database which allows the police and other competent public authorities to enter and verify information about, among other things, people who are missing or wanted. It's a platform for cooperation between law enforcement organs from different countries, contributing to maintaining a high level of security, especially in matters concerning the external borders of the Schengen area. Now, turning to history, the origins of the Schengen area date back to 1985, when five EU countries decided to abolish internal border controls. The initiative falls within the context of fostering European integration after the Second World War, and was aimed at building mutual trust by removing borders. The name of the area itself comes from the Commune of Schengen in Luxembourg, where the original agreement was signed by the founding signatory states. The Schengen Acquis is the overall set of what nowadays consists of the Schengen agreements and related provisions. It has been a key part of EU law for about 25 years now, after being incorporated into the framework of EU law by the Treaty of Amsterdam. Nowadays, almost 40 years after the Schengen Agreement was signed, more than 400 million people living within the Schengen area can travel freely. Schengen not only facilitates the movement of people, be it for business or recreational purposes, it also gives a boost to the European economy, improving our day-to-day quality of life. It therefore constitutes one of the greatest achievements of the European Integration Project.
0: Als we denken aan het Europees Parlement, dan stellen we ons vaak parlementariërs voor die in een grote vergaderzaal hun stem uitbrengen. Die stemmingen vinden eigenlijk maar één keer per maand plaats, tijdens zogenoemde vergaderperiodes. Maar wat is een vergaderperiode dan precies? En hoe verloopt een plenaire vergadering? Iedere maand, behalve in augustus, komen de leden van het parlement 4 dagen samen in de plenaire vergadering in Straatsburg. Daarnaast worden er geregeld extra vergaderingen georganiseerd, die in Brussel worden gehouden. Voor elke vergaderperiode wordt een agenda opgesteld. Plenaire vergaderingen vormen het hoogtepunt van de wetgevingswerkzaamheden van het parlement en vinden plaats nadat de leden in afzonderlijke commissies of binnen hun respectieve fracties hebben vergaderd. De plenaire vergadering is ook het forum waar de leden deelnemen aan de Europese besluitvorming en hun standpunt verwoorden tegenover de Europese Commissie en de Raad. De leden van het parlement kunnen trouwens vragen stellen aan de commissie en de raad tijdens het zogenoemde vragenuur. Tijdens plenaire vergaderingen kan het parlement zich uitspreken over elk thema dat het belangrijk vindt. Daarnaast kan het de Europese Commissie vragen een wetgevingsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. In de grote vergaderzaal worden ook vaak internationale persoonlijkheden uitgenodigd, zoals staatshoofden, klokkenluiders of activisten. Maar de plenaire vergadering is vooral gericht op debatten en stemmingen. Die kunnen over verschillende soorten teksten gaan, afhankelijk van het thema dat wordt behandeld en het type wetgevingsprocedure. Denk bijvoorbeeld aan parlementaire verslagen over wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie. De leden kunnen in deze verslagen wijzigingen aan de tekst van de Commissie voorstellen. Zo'n amendement kan bestaan uit een schrapping, herformulering, vervanging of toevoeging. In de plenaire vergadering wordt in de regel eerst over teksten gedebatteerd. De spreektijd is vaak heel kort en afhankelijk van het aantal leden dat het woord heeft gevraagd. Als veel leden willen spreken, kunnen debatten urenlang duren. Meestal spreken de leden in hun moedertaal. Daarom zijn tolken zo belangrijk, want zij vertalen alle interventies simultaan in andere officiële talen van de Europese Unie. Na het debat is het tijd om te stemmen. Bij een stemming over een parlementair verslag, als we hetzelfde voorbeeld gebruiken als hiervoor, wordt eerst over elk afzonderlijk amendement gestemd en daarna over de gewijzigde tekst als geheel. De stemming gebeurt vaak in een stevig tempo. Soms wordt er over honderden amendementen na elkaar gestemd. In tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, stemmen de leden het vaakst bij hand opsteken. De voorzitter van de vergadering stelt dan de meerderheid vast. Het is natuurlijk cruciaal dat de voorzitter daarbij geen vergissing maakt. Bij de minste twijfel vraagt hij een elektronische stemming aan om een nauwkeurigere uitslag te krijgen. In de plenaire vergadering beslist het Europees Parlement meestal met een absolute meerderheid. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen nodig is. De uitslag is pas geldig als 1/3 van de leden in de vergaderzaal aanwezig is. Als de voorzitter vaststelt dat dit quorum niet is bereikt, wordt de stemming uitgesteld tot de volgende vergadering. Aan het einde van de vergadering kunnen leden een stemverklaring afleggen om hun keuze of die van hun fractie nader toe te lichten. De Europese Commissie kan ook reageren op de uitslag van de stemming en haar conclusies uiteenzetten. In de plenaire vergadering gebeuren er nog veel andere dingen. Het is onbegonnen werk om alles in één enkele podcast samen te vatten, Maar bij wijze van voorbeeld wordt in de plenaire vergadering ook het jaarrooster van parlementaire werkzaamheden aangenomen. Daarin is bepaald in welke weken de commissies en de fracties van het parlement samenkomen. Belangrijk om te weten is dat elk debat dat in de plenaire vergadering plaatsvindt rechtstreeks wordt uitgezonden op de officiële website van het parlement. Heb je zin om tijdens de vergaderperiode het parlement te bezoeken? Dan is dat zeker mogelijk. Je kunt zelfs een paar minuten plaatsnemen in de grote vergaderzaal om de werkzaamheden van de parlementariërs te volgen. Dit is een uitgelezen kans om meer te leren over het verloop van de plenaire vergadering. Kom dus zeker langs en beleef de democratie in actie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Ženy jsou dnes aktivní ve všech sférách společnosti. Tvoří nedílnou součást pracovní síly a přebírají přední úlohu v biznisu i politice. Ačkoliv hrají ve společnosti čím dál významnější roli a pronikají i do povolání, která dříve výhradně vykonávali muži, musí ještě k plné rovnosti s opačným pohlavím urazit dlouhou cestu. Potýkají se totiž i nadále s problémy, jako je násilí, obtěžování nebo diskriminace. To vše přetrvává zatím na všech úrovních společnosti. Standard Phrase. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu si něco povíme o tom, co Evropská unie dělá pro posílení rovnosti žen a mužů v Evropě, aby tak naše společnost byla férovější. Evropská unie bojuje za zkvalitňování života žen a za dosažení vyváženějšího zastoupení obou pohlaví ve všech oblastech společnosti. Jejím cílem je, aby tak naše společnost byla pro všechny spravedlivější. Unie bere v potaz to, že rovnost žen a mužů je základním předpokladem pro inovativní, konkurenceschopnou a prosperující evropskou ekonomiku. Staví rovněž na tom, že rovnost obou pohlaví nejenže podporuje vznik pracovních míst a produktivitu, ale je také základním právem pro každého. Zlepšuje kvalitu našeho života a vede ke stabilnější a odolnější demokracii. U příležitosti letošního Mezinárodního dne parlamentarismu, který se zaměřil právě na toto téma, vyzvala předsedkyně Europarlamentu Roberta Metsolová parlamenty na celém světě, aby spojili své síly a spolupracovali na utváření spravedlivější společnosti. Jedině společnými silami můžeme řešit nerovnost, která představuje každodenní překážku pro ženy v naší společnosti. Sahá od pracoviště až po domácnost a dokonce je přítomna i v našich parlamentech. Čeká nás ještě mnoho práce, ale jsem přesvědčena, že díky posílené meziparlamentní spolupráci a dialogu můžeme vybudovat lepší a rovnější svět, který bude ku prospěchu nás všech. Samotný Evropský parlament dal jasně najevo své odhodlání prosazovat rovnost žen a mužů při své činnosti. To prokázal tím, že na druhé funkční období do svého čela opět zvolil Robertu Metsolovou. Vytvořil také stálý výbor, který se věnuje právům žen a rovnosti obou pohlaví. Kromě toho parlament v roce 2020 zahájil projekt s názvem Evropský týden rovnosti žen a mužů. Ten se od té doby koná každý rok. Během něj se parlamentní výbory snaží posoudit svou agendu právě z perspektivy rovnosti obou pohlaví. Parlament vedle toho setrvale po Evropské komisi požaduje, aby na poli genderové rovnosti navrhla a předložila příslušné legislativní návrhy. Nyní se podívejme na konkrétní kroky, které Unie podniká k vymýcení této nerovnosti ve svých členských státech. Evropská komise vypracovala komplexní strategii pro rovnost žen a mužů na období let 2020 a 2025. 7. března letošního roku, den před Mezinárodním dnem žen, pak přijala plán pro práva žen. Tento materiál připravuje půdu pro další opatření na období po roce 2025, analyzuje dosažený pokrok a upozorňuje na oblasti, kde je ještě potřeba dosáhnout zlepšení. Jednou z těchto oblastí je pracoviště. Zde přetrvávají vážné problémy, mezi něž patří například rozdíly v odměňování obou pohlaví. Dokonce i když žena vykonává stejnou práci jako muž, nebo se jedná o práci stejné hodnoty, je velmi pravděpodobné, že za to dostane méně peněz. Unijní strategie pro rovnost žen a mužů stanoví pravidla transparentnosti v odměňování. Ta vyžadují, aby zaměstnavatelé poskytli svým zaměstnancům informace, například

0: společnostech, jež jsou přítomné na burze a mají více než 250 zaměstnanců. Uvedená směrnice po zaměstnavatelích požaduje, aby nejméně 40% míst nevýkonných členů orgánů společností nebo nejméně 33% míst všech členů orgánů společností obsadili osobami nedostatečně zastoupeného pohlaví. Na dosažení tohoto cíle přitom mají čas do poloviny roku 2026. Strategie také poskytuje rodičům a pečujícím osobám určitá práva, která mají ženám usnadnit přístup na trh práce a rodičům pomoci sladit jejich rodinný a pracovní život. Zásadní prvek strategie v tomto úsilí tvoří předškolní vzdělávání a péče. Mezi další významné přínosy strategie patří zavedení otcovské dovolené v délce 10 dnů a rodičovské dovolené v délce 4 měsíců ve všech zemích Unie. Tato pravidla pomohla zajistit, aby nebyla opomíjena úloha otců při péči o děti a naopak, aby matky měly možnost vyvážit svou práci s výchovou dětí. Kromě řešení otázky, aby obě pohlaví měla rovná pracovní práva, se Unie zabývá také genderově podmíněným násilím. Netoleruje žádnou formu tohoto násilí, ať už jde o pronásledování, sexuální obtěžování, znásilnění, fyzické i psychické zneužívání nebo nucené sňatky a sterilizace. Proto byla zavedena pravidla pro kriminalizaci takového jednání. Ta vyžadují, aby země Unie chránily oběti a poskytly jim přístup ke spravedlnosti a podpůrným strukturám, jako jsou azylové domy, krizová centra pro oběti znásilnění nebo linky pomoci. Unie se rovněž připojila k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, která je také známá jako Istanbulská úmluva. Ta vyžaduje, aby Unie zavedla právní předpisy, politiku a podpůrné služby, jejichž cílem bude prevence násilí páchaného na ženách a boj proti němu. Souhrnně lze říci, že všechny tyto kroky dokládají, že Evropská unie je na správné cestě k dosažení genderově rovné Evropy. Leží před námi ale ještě dlouhá cesta, než zcela odstraníme rozdíly v odměňování žen a mužů, zajistíme plnou účast žen na trhu práce a vymítíme genderově podmíněné násilí. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: UX – Европейска филмова награда на публиката за 2025 година. Носителят на наградата UX – Европейска филмова награда на публиката за 2025 година е филмът «Потоп». Другите четири номинирани филма бяха «Анимал», «Дахумей», «Мирни хора» и «Джули си мълчи». «Потоп» е анимационна дистопия на латвийския режисьор Гинц Зилбалодис. Краят на света изглежда близо. Потоп унищожава дома на самотно коте. То обаче успява да се добере до лодка с други животни, с които ще трябва да съжителства, въпреки различията помежду им. На лодката животните трябва да преодоляват предизвикателства и да се приспособяват към новата действителност. Премиерата на «Потоп» се състоя в рамките на раздела «Особен поглед» на филмовия фестивал в Кан през 2024 година. На 97-те награди на Филмовата академия на САЩ «Потоп» спечели Оскар за най-добър анимационен филм. Той е носител и на наградата «Златен глобус» за най-добър анимационен филм. Петте филма бяха показани на екраните в цяла Европа и публиката можеше да гласува за тях. Окончателното класиране беше направено чрез комбиниране на гласовете на европейските зрители и на членовете на Европейския парламент, като тежестта на всяка от групите в крайната оценка беше 50%. Наградата UX насочва вниманието на европейската публика към филми на социални и политически теми. Тя насърчава обществения дебат по въпроси, които са важни за европейските граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.

0: Práce poslanců Evropského parlamentu se neomezuje jen na diskuze na plenárních zasedáních a hlasování o legislativních návrzích. Dnes si řekneme více o tom, jakou úlohu mají v parlamentu zpravodajové.
1: Když Evropská komise předloží parlamentu nový legislativní návrh, začne se jim zabývat některý z parlamentních výborů, a to v závislosti na tématu. Pokud se například návrh týká přepravy hospodářských zvířat, bude se jim zabývat výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Příslušný výbor tedy jmenuje zpravodaje, což je vlastně projektový manažer, který má na starosti vypracování zprávy a případně i pozměňovacích návrhů k původnímu znění. Může jít například o návrhy na vypuštění, úpravu nebo doplnění některých pasáží. Práce na zprávě se neobejde bez důkladné přípravy, na kterou zpravodaj samozřejmě není sám. Jedná s ostatními poslanci a opírá se o pomoc svého výboru. Může také konzultovat odborníky, ať už z dalších orgánů Evropské unie nebo odjinud. Na základě těchto konzultací musí zvážit všechny možné dopady a interpretace a vypracovat zprávu tak, aby byla co nejúplnější a nejpřesnější. Znamená to, že zpravodaj má v parlamentu zásadní úlohu. Předtím, než zpráva putuje na plenární zasedání, ji nejprve musí schválit příslušný parlamentní výbor. Tomu může předcházet další projednávání a přepisování jejího znění. Součástí zprávy je vysvětlující prohlášení, návrh legislativního usnesení a pozměňovací návrhy, o kterých se bude hlasovat. Někdy se stane, že zpráva hlasováním neprojde a je zamítnuta. Když je však přijata, je to pro zpravodaje velké uznání.
0: Pravděpodobně si kladete otázku, jak se zpravodajové vybírají. Odvíjí se to od několika faktorů. Za prvé od dohod mezi politickými skupinami, které mohou vzácně vést ke jmenování dvou spoluzpravodajů pro jeden spis, jako tomu bylo v případě zprávy o umělé inteligenci. Politické skupiny zavedly bodový systém, na základě kterého si legislativní zprávy dělí. Každá skupina má určitý počet bodů podle toho, jak je velká. O tom, komu zpráva připadne, se pak rozhoduje podobně jako v aukci. Samozřejmě je přitom třeba vzít v úvahu i kompetenci daného poslance a jeho zájem o téma, kterého se zpráva týká.
1: Kromě toho je třeba zmínit, že se můžeme setkat i s jinými typy zpravodajů. Pokud chce výbor znát stanovisko jiného výboru, nebo pokud si jiný výbor sám přeje se ke zprávě vyjádřit, mohou požádat předsedkyni parlamentu, aby jeden výbor určila jako věcně příslušný a druhý pověřila vypracováním stanoviska. Tento druhý výbor poté jmenuje zpravodaje pro stanovisko. Pokud se vrátíme k našemu příkladu návrhu komise, který se týká přepravy hospodářských zvířat, příslušným výborem je výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. A výborem pověřeným vypracováním stanoviska by mohl být například výbor pro dopravu a cestovní ruch. Ten pak jmenuje vlastního zpravodaje pro stanovisko. V případě zprávy o umělé inteligenci byly zpravodajové pro stanovisko dokonce tři. Každý z jiného parlamentního výboru. Dohromady se tak na této zprávě, kterou parlament přijal v březnu 2024, podílelo celkem pět zpravodajů. Poslední kategorii zpravodaje, kterou dnes zmíníme, je stínový zpravodaj. Toho mohou politické skupiny jmenovat, aby sledoval, jak práce na zprávě pokračuje a reprezentoval přitom názory své skupiny. Stínový zpravodaj tak hraje důležitou úlohu při hledání kompromisu, který bude přijatelný i pro ostatní politické skupiny. Jako perličku na závěr můžeme zmínit, že každá zpráva má svůj oficiální název, který je ale často tak dlouhý, že je známá spíše pod jménem zpravodaje. I to je pro něj uznáním za pečlivou a důležitou práci, kterou musí na zprávě odvést.
0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Le foreste antiche e primarie che restano in Europa sono ben più di un insieme di alberi secolari. Sono ecosistemi viventi che ospitano innumerevoli specie, assorbono un'enorme quantità di carbonio e rappresentano una parte fondamentale del nostro patrimonio naturale. Eppure, nonostante siano essenziali per la lotta ai cambiamenti climatici, questi ecosistemi sono in pericolo. In questo episodio della serie Alzare la posta, legiferare meglio, parleremo di cosa fa l'Unione Europea per proteggere queste foreste così importanti.
3: Nel nostro continente le foreste antiche sono rare, piccole e frammentate. Per essere precisi, occupano meno del 3% dell'intera area forestale e il 90% circa è concentrato in Bulgaria, Finlandia, Romania e Svezia. Si tratta di ecosistemi naturali inviolati in cui i segni dell'attività umana sono pochi o del tutto assenti e fauna e flora selvatiche prosperano incontaminate da secoli. Queste foreste svolgono un ruolo essenziale nel conservare la biodiversità, assorbire e immagazzinare l'anidride carbonica, fornire acqua pulita, regolare le condizioni climatiche locali e mantenere sani gli esseri umani. Inoltre ospitano migliaia di specie in pericolo di estinzione.
2: Una delle foreste antiche più grandi e conosciute in Europa è quella di Białowieża, che si estende tra Polonia e Bielorussia. È una delle ultime foreste vergini del nostro continente e ospita un'enorme quantità di specie selvatiche, tra cui il bisonte europeo, un tempo quasi estinto. La foresta è patrimonio mondiale dell'UNESCO.
3: Un altro esempio simile sono le foreste vergini dei Carpazi, tra Romania, Slovacchia e Ucraina. Questi ecosistemi vasti e antichi sono tra le più grandi foreste temperate in Europa e ospitano alcune delle specie più emblematiche del nostro continente, come orsi, linci e lupi.
2: Anche il Parco Naturale delle Alpi Calcaree è un ottimo esempio di foresta antica protetta dall'Unione. Situato nelle Alpi, questo parco è la più grande zona a natura protetta dell'Austria e ospita alcune faggete secolari. Inoltre offre riparo ad animali rari come linci, picchi e gufi.
3: Nonostante la loro importanza sul piano ecologico e la protezione che ricevono dall'UNESCO e dall'Unione Europea, queste foreste sono state e continuano ad essere esposte a gravi minacce, come il disboscamento illegale, i cambiamenti climatici e il sovraffollamento turistico.
2: Le foreste antiche e primarie sono insostituibili ed è per questo che vanno protette. Nel corso degli anni l'Unione Europea ha messo a punto una serie di politiche, strategie e quadri giuridici che garantiscono la protezione di questi ecosistemi per le generazioni future. Vediamone alcuni esempi.
3: Una delle iniziative più importanti è Natura 2000, la rete coordinata di zone protette più grande dell'Unione Europea. Copre sia siti marittimi che terrestri, compresa anche la foresta di Białowieża e quelle dei Carpazi. L'obiettivo di Natura 2000 è proteggere la natura e garantire un uso sostenibile delle risorse naturali.
2: Nell'ambito del Green Deal europeo, l'Unione ha lanciato la sua strategia sulla biodiversità per il 2030, che stabilisce obiettivi ambiziosi per fermare la perdita di biodiversità e proteggere gli habitat naturali in Europa. Uno degli impegni più importanti in questo senso è quello di proteggere rigorosamente tutte le foreste antiche e primarie ancora presenti nell'Unione. Ciò significa che questi ecosistemi dovrebbero rimanere inviolati, liberi da attività di disboscamento, costruzione di infrastrutture e interferenze umane che potrebbero danneggiarne l'equilibrio ecologico.
3: La strategia prevede anche di piantare almeno 3 miliardi di alberi entro il 2030 per ripristinare gli ecosistemi degradati e aumentare la copertura forestale. Ma per garantire che questi sforzi favoriscano la biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti climatici, non basta piantare alberi generici. Bisogna piantare gli alberi giusti nei posti giusti.
2: La strategia dell'Unione per le foreste per il 2030, che la Commissione europea ha adottato nel luglio 2021, integra la strategia sulla biodiversità concentrandosi sulla gestione sostenibile e sul ripristino delle foreste. L'obiettivo è di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere pratiche vantaggiose sia per l'ambiente che per le comunità locali. Per farlo, la Commissione propone diverse misure, anzitutto incoraggiare la gestione sostenibile delle foreste, in modo da conciliare le esigenze economiche con la conservazione dell'ambiente, in secondo luogo incentivare l'uso di prodotti in legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, tutelando nel contempo gli ecosistemi più antichi, e infine promuovere attività economiche alternative come l'ecoturismo o la produzione di beni non legnosi, come miele e piante medicinali, che possono garantire una sussistenza sostenibile senza danneggiare le foreste.
3: La strategia sottolinea anche l'importanza di monitorare e descrivere lo stato di salute di questi ecosistemi. A questo proposito, l'Unione sta lavorando a una legge per istituire un quadro per l'osservazione delle foreste. Una volta adottato, tutti i Paesi membri raccoglieranno e condivideranno i dati sullo stato di salute, sulla biodiversità e sulle pratiche di gestione in modo uniforme, migliorando la qualità delle decisioni politiche.
2: È chiaro che è impossibile proteggere veramente le foreste più antiche senza investimenti finanziari significativi. Per questo l'Unione ha messo a punto una serie di meccanismi a sostegno degli sforzi di conservazione. Al centro di tutto c'è il programma LIFE, la più importante iniziativa dell'Unione per quel che riguarda i finanziamenti a favore dell'ambiente e dell'azione per il clima. Dal 1992 LIFE ha cofinanziato oltre 5.500 progetti in tutta Europa, in particolare quelli che promuovono la biodiversità, il ripristino della natura e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
3: Quanto alle foreste antiche primarie, LIFE finanzia iniziative volte a ripristinare gli ecosistemi degradati, migliorare la biodiversità, contrastare minacce come il disboscamento illegale, gli incendi e le specie invasive e sostenere la ricerca e l'innovazione nelle tecniche di gestione sostenibile delle foreste.
2: Un altro strumento di finanziamento importante è la politica agricola comune. Nonostante si concentri sull'agricoltura, la PAC fornisce sostegno finanziario alla pratica dell'agroforestazione, che prevede di integrare gli alberi nei paesaggi agricoli. Questo approccio non solo favorisce la biodiversità, ma migliora anche la qualità del suolo e la gestione delle risorse idriche.
3: Ma non è tutto. I fondi della PAC per lo sviluppo rurale incoraggiano i proprietari delle foreste ad adottare pratiche di gestione sostenibili e a investire nella lotta alla deforestazione e nella promozione della biodiversità. Ad esempio, ci sono fondi disponibili per piantare alberi di specie indigene, tenere sotto controllo gli insetti nocivi e ripristinare le zone forestali degradate.
2: Anche il programma Orizzonte Europa, dedicato alla ricerca e all'innovazione, finanzia i progetti che studiano e migliorano gli ecosistemi forestali. Ne sono un esempio tutti quei progetti che analizzano l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste antiche, che puntano a sviluppare tecniche di gestione innovative o che promuovono la conservazione della biodiversità.
3: Proteggere le foreste europee è un compito che non spetta solo agli Stati membri. È una responsabilità condivisa a livello dell'Unione. Come strenuo difensore delle foreste antiche e primarie, il Parlamento europeo è in prima linea nella lotta per proteggerle.
2: Il Parlamento ha avuto un ruolo da protagonista nella definizione della strategia sulla biodiversità per il 2030, che stabilisce l'ambizioso obiettivo di proteggere rigorosamente tutte le foreste antiche e primarie ancora presenti nell'Unione. Ma non solo, il Parlamento ha anche invitato a promuovere le pratiche di gestione sostenibile per evitare la deforestazione su vasta scala.
3: Nell'aprile 2023 gli eurodeputati hanno approvato nuove norme per garantire che i beni importati nell'Unione non contribuiscano alla deforestazione o al degrado delle foreste, ovunque nel mondo. Dapprima prevista per il dicembre 2024, l'entrata in vigore di questa legge è stata poi posticipata di un anno per lasciare tempo alle imprese per adeguarsi. Nel febbraio 2024 i deputati hanno approvato anche una nuova normativa che obbliga tutti i paesi dell'Unione a impegnarsi per ripristinare gli habitat naturali.
2: Oltre agli aspetti legislativi, il Parlamento monitora da vicino l'attuazione delle politiche di conservazione e la sua Commissione per l'Ambiente ne valuta regolarmente i progressi, in modo da garantire che le misure vengano trasformate in azioni concrete.
3: Dato che i finanziamenti svolgono un ruolo fondamentale in questo ambito, il Parlamento si è battuto e continua a battersi per garantire risorse adeguate alla protezione della biodiversità. Ad esempio, da tempo chiede un aumento degli investimenti negli sforzi di conservazione attraverso programmi come LIFE, Orizzonte Europa e la politica agricola comune.
2: L'obiettivo di tutte queste misure è tutelare le foreste più antiche per garantire che restino inviolate e continuino a svolgere il loro importantissimo ruolo per l'ambiente, perché difendere la natura significa difendere anche il nostro futuro.
3: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Cena Karla Velikého pro mladé Evropany se uděluje projektům, které podporují demokracii v Evropě a prosazují spolupráci a porozumění jak v Evropě, tak jinde ve světě. Oceňuje každodenní práci mladých lidí, kteří se zaměřují na posílení společného smyslu pro evropskou identitu. Cena vznikla v roce 2008. Společně ji vyhlašují Evropský parlament a nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Každý rok se na úrovni členských států i na celoevropské úrovni sejdou poroty, které vybírají projekt z každé země Unie. Vítězové z jednotlivých zemí jsou pozváni na slavnostní předávání cen v německých Cáchách, kde se vyhlašují tři nejlepší projekty. Vítězové byli letos vyhlášeni 12. května. První cenu získala aplikace ILEM z Belgie. Jedná se o vůbec první jazykovou aplikaci určenou přímo uprchlíkům a žadatelům o azyl. Aplikace jim pomáhá najít společnou řeč s místními a vyzbrojuje je potřebnými znalostmi, aby nedocházelo ke kulturním nedorozuměním. Obsahuje i užitečné fráze, příběhy sloužící k učení jazyka a hry. Nabízí i různé způsoby, jak se spojit s ostatními uživateli. Cílem projektu je propojit lidi, kteří pocházejí z různých prostředí, mají rozdílné zkušenosti i společenské postavení. Myšlenka vznikla v roce 2021 a drží se hesla Vytvořeno díky uprchlíkům pro uprchlíky. O druhé místo se podělily dva projekty. Mobilní muzeum klimatu z Litvy a Evropský zpravodaj z Nizozemska. První z nich vznikl v květnu 2022. Organizace Active Youth se sídlem v Litvě zřídila mobilní muzeum klimatu. Zakladatelé chtěli motivovat lidi k životnímu stylu šetrnému ke klimatu. Muzeum se skládá ze 4 mobilních nákladních kontejnerů. Každý z nich představuje jedno téma. V prvním z nich se řeší změna klimatu, v druhém zelená dohoda pro Evropu, ve třetím se dovíte o udržitelném zemědělství a zdravých potravinách a v posledním získáte praktické tipy na snížení spotřeby. Výstavu lze snadno přenést do dalších zemí. Na druhé příčce se umístil také projekt Evropský zpravodaj, založený v roce 2022 v Nizozemsku. V tomto projektu se sešlo více než 140 mladých novinářů z celé Evropy s cílem vytvořit evropskou žurnalistiku. Tým korespondentů vytváří webové stránky a e-mailový zpravodaj, kde přinášejí novinky z celé Evropy. Píší pro komunitu občanů, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje za hranicemi jejich států. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.
5: Je to 1995 η οποία έχει κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 μουσουλμάνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, δολοφονήθηκαν συστηματικά και στη συνέχεια θαύτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast «Ιστορία και γεγονότα» θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα του τέλους του 20ου αιώνα, τη γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα. Θα μιλήσουμε για το γενικότερο πλαίσιο με τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, θα αναλύσουμε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Σρεμπρένιτσα και θα εξετάσουμε επίσης πώς αυτή η θηριωδία έχει αναγνωριστεί και πώς τιμάται η μνήμη της σε όλο τον κόσμο. Για να μιλήσουμε για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Ιουγκοσλαβία ήταν μια ομοσπονδία που αποτελούνταν από 6 σοσιαλιστικές δημοκρατίες, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Μακεδονία και τη Σερβία. Η διάλυσή της ξεκίνησε μετά το θάνατο του επί σειρά ετών ηγέτη της, Γιώσιπ Μπρος Τίτο, το 1980. Ο Τίτο είχε καταφέρει να διατηρήσει μια έθραυστη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στη Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, τα εθνικιστικά αισθήματα του πληθυσμού και η πολιτική αστάθεια αυξήθηκαν. Το 1991, η Σλοβενία και η Κροατία ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους, προκαλώντας τη βίαιη αντίδραση του Ιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού, ο οποίος ελεγχόταν κυρίως από Σέρβους. Η σύγκρουση σύντομα εξαπλώθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ήταν η πιο εθνοτικά ποικιλόμορφη από τις 6 δημοκρατίες, όπου Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι ζούσαν μαζί.